Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Build the Circle Beyond Broken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

Rusty Strings bývají na Banjo Jambory hosty pravidelnými, i když zrovna nevystupují. Navštěvují workshopy, můžete je potkat při nočním jamování. Patří k opravdovým bluegrassovým nadšencům. My se s nimi pro dnešek rozloučíme, abychom pak dali příležitost druhé dnešní kapele. Její vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který posloucháte, a který na Banjo Jambory jezdí už spoustu let. Teď tedy ještě jednou kapela Rusty.

už pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalone, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalone je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudané?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Takarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vámi souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme už povedali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali... By som povedal inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale... To sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí ho komorník, ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde, domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy, no keď
2: ale
3: nikto...
2: Ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. Treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je veľmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo,
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luci je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat, navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem shodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás Jota Karbrousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda macešce.
3: A já bych si přála... Já jsi to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouska.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se Šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to zesrážnice, prosím o tý Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jestli. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte, protože on si na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No, připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no, tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. Abyste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem. Nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: Ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normálně ručně.
2: Pomůcky byly.
4: No, ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátů už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
2: Když vycházejí noviny jenom z inzerátů,
4: ano,
2: že? Kde by se
4: ano,
2: to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou v sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě dalších 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik.
2: Dobrý Ozehnal. Den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Boba
2: den.
4: Boba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme
2: výborně.
1: Za ten hlas.
2: Naslyšeno.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko. A můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu. Bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc. No. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano. No a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba. Znáci, no, co jsem ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Ťulda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako, dejít a tak.
2: No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Ťuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tuldou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás?
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil skutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten náměstek se tam podívá a říká, no a čeče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
3: No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
4: Myslíte Silo, jo?
3: No to Silo, no.
4: On přišel ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, a on říká Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskovolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
3: Frantíku, kde seš? Frantíku,
4: říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
3: Frantíku.
4: Teď ti Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, ma la gelosia, so che tu...
3: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku. Martíku. Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to Gauner, nebo Ben. Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantíku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatuje takovou éru, nějakou doprovod?
5: No doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbůh za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo. Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
1: No krásně. Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se
1: ano,
5: tomu tady.
1: Ano,
3: vynikající.
1: Ano.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesnej. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli stane magor. Takhle mám hlasy, vole, mamo se chlomí, mamo se chlomí, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho sekne, to nevydrží, takhle mám hlasy, vole, ten jede, ten valí, Miro, kam bereš šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni běvávají, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko TT, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
0: Humoriáda.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehutil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Voliči v Ostravě Porubě dostali do schránek chybné hlasovací lístky. Orlová opravuje zázemí u volejbalových kurtů. Nová soutěž vyzývá zájemce, aby vybudovali Ostravu z dílků stavebnice. Postupně bude přibývat oblačnosti až na zataženo, teploty do 15 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Některým voličům v ostravské městské části Poruba dorazily do poštovních schránek chybné hlasovací lístky. Na místo porubských kandidátů na nich našli kandidáty z jiné části města. Radnice vyzývá voliče, aby si obsah obálek zkontrolovali. Správné lístky budou k dispozici ve volebních místnostech, nebo si je lidé můžou vyzvednout na radnici. Podle mluvčího Ostravy Poruby Martina Otypky radnice nabízí i možnost nechat si správné hlasovací lístky doručit domů.
2: Jedná se o několik občanů, přesto to bereme vážně. Na našem webu i na našich sociálních sítích jsme zveřejnili telefonní čísla, kam si lidé v takovém případě mohou zavolat a my jim potom doručíme správné hlasovací lístky.
0: Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolal ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce zrušit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu státních úředníků. Podle prezidenta i opozice ale nový zákon oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Orlová začala s opravou zázemí u volejbalových kurtů ve sportovním areálu. Práce potrvají do jara příštího roku a město za ně zaplatí přes 4 miliony korun. Město zároveň upozorňuje návštěvníky areálu na zvýšený

0: pohyb stavební techniky, upřesnila mluvčí radnice Andrea Vargová.
1: V první etapě bude původní, dnes už zastaralý a nevyhovující objekt nahrazen novým modulovým, který splňuje všechny požadavky na moderní sportovní infrastrukturu. Do budoucna je v plánu i druhá etapa, která počítá s obnovou volejbalových kurtů.
0: Ostravané se můžou zapojit do soutěže ve stavbě města z kostek stavebnice Lego. Stavitelé si vyberou oblíbenou budovu nebo část Ostravy. Její model z kostek můžou do soutěže přihlásit do poloviny listopadu. Finalisty vybere podle ředitele turistických center Ostrava Info Jiřího Šimona hlasováním veřejnost.
2: Chceme především vzbudit zájem o ostravské památky a architekturu a sami jsme zvědaví, s čím účastníci soutěže přijdou. A potom finalisté, kteří budou vybráni, tak budou mít příležitost už ty své konkrétní realizace vystavit u nás v informačním centru Elektra.
3: Počasí.
0: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně jí bude přibývat na oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v Moravskoslezském kraji je zatím klidný, nejsou hlášené nehody ani jiné komplikace v dopravě. Případné problémy na cestách hlaste na čísle 800 553 553 a Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je pátek, 9. říjnový den roku 2026, hodiny ukazují 4 minuty po páté a začíná ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním vás provedou Lucka Kociánová a Petr Souku. Přejeme vše dobré.

0: Proč tam gosty z Dětmarovic na Karvinsku mají volby trochu hořkou příchuť? Volební místnost je v jejich oblíbené hospudce Orumcajze, která kvůli tomu zůstane dnes přes pro pivaře zavřená. Reportáž z místa, kde volební kulisy dotváří Orumcajz, Vanka a Cipísek vám nabídneme v reportáži krátce před půl šestou. Teď si připomeneme historii spojenou s dnešním datem 9. října.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. 9. členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska máme ráno oblačné, co se týče teplot. Ve Frýdku místku naměříte v tuto chvíli 10 stupňů Celsia, Chuchelná na Opavsku hlásí teplotu o stupeni nižší. Prognoza na pátek říká, že bude většinou oblačno, večer se může úplně zatáhnout. Musíme také počítat místy s přeháňkami. Teploty ne příliš vysoké, maximálně do 15 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo desítky.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5:21 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď míříme na Karvinsko. Školy, hasičány anebo kulturní domy, tam všude dnes najdete od 14:00 volební místnosti. V Dětmarovicích bude voliče provázet při příchodu k volební urně pohled na známé postavy z populárního večerníčku. Volí se tam totiž v hospodě u Rumcajze.
1: To, že jsem na správném místě, je znát hned při pohledu na fasádu, které vévodí takové velké vyobrazení všech tří večerníčkových postav. Rumcajz, Manka i Cipísek. Tak za výčepem neobjevuju Manku, ale provozní Petru Šupolovou. A kde pak se tady volí?
2: Tady ve VIP salonku.
1: Tady.
2: A bude tady z toho volební místnost.
1: Tak závěs odděláme. Tak to není ani odděleno nějak dveřmi.
2: Ne.
1: Tak tady jsou stoly.
2: Tady vlastně sedí ta komise volební. Tady bývá volební urna a tady je vlastně ta zastěna, kde si můžou volit.
1: Tady v tom rohu.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, že to je přímo tady v prostoru té restaurace.
2: Ano, přímo.
1: Proč tam gasty v Dětmarovicích mají volby trošku hořkou příchuť, protože hostinec Rumcajze musí zavřít.
2: Ano, bohužel mají to tak nastavené, že musíme mít zavřeno.
1: Protože zkrátka to by se tady asi rušilo, vidíte?
2: Mm-hmm. Je to tak. V sobotu ale otvíráme po spočítání hlasu, tak už otvíráme zase.
1: Tyhle stoly se tady seřadí, uspořádají, židličky už tady taky jsou, nálepky Baník Ostrava, tak to je všechno v pořádku.
2: Vzadu byl baníkovský znak přes celou stěnu.
1: Tady tu velkou stěnu?
2: Ano, přes tu velkou stěnu.
1: Tam bylo Baník Ostrava?
2: Baník Ostrava, ano.
1: A je, už tam není?
2: Není, protože při volbách jsme to museli zakrývat, takže jsme se rozhodli, že to se škrábem a vymalujem to na bílo.
1: Tak Baník musel ustoupit volbám.
2: Ano, bohužel musel.
1: A aby toho tady v Dětmarovicích nebylo málo, tak kousek odsud je hospůdka Libuše a tady bude taky volební místnost. Za výčepem není Libuše, ale paní...
3: Ivana, my budeme mít v bankece volební místnost.
1: Tady.
3: Ano, tady.
1: Tady jsou balonky,
3: ozdoby.
1: No, my tady
3: mýváme oslavy a takové věci a místo toho bude volební místnost.
2: Tak. Na zdraví.
1: Z Dětmarovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Lucka Kociánová a krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V regionu v září klesla nezaměstnanost o 0,1% na 7%. V září mezi nezaměstnanými typicky vzrostl počet absolventů škol. Bezmála polovinu nezaměstnaných v kraji aktuálně tvoří ženy. Více než třetina nových uchazečů o zaměstnání se evidovala online přes systém Jenda. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Potvrdilo to Ministerstvo pro místní rozvoj. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopise ujišťuje, že pokud střet zájmů zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmů vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust. Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci mohou nabídky na 11 parcel určených pro stavbu rodinných domů prodávat do 30. října. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem a při zářijovém losování u nich nebyl vylosován žádný kupující. Pohonné hmoty v Moravskoslezském kraji během týdne výrazně zlevnily. Benzín Natural 95 stojí v průměru 45 korun a 26 haléřů za litr, tedy o 49 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila dokonce o 2 koruny a litr teď řidiči pořídí průměrně za 47 korun a 43 haléřů. Přesto jsou ceny výrazně vyšší než před rokem. Benzín je dražší o 11 korun a nafta téměř o 15 korun za litr. Tvorbu loni zesnulého slovenského výtvarníka Milana Dobeše a práce 10 současných umělců zaměřené na světlo, optiku, pohyb a prostor představuje nově zahájená výstava v ostravské galerii Gong. Expozice s názvem Světlo podsta Milanu Dobešovi spojuje dvě umělecké generace a ukazuje různé způsoby práce s lidským vnímáním. V Moravskoslezském kraji dnes čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat na oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je stále poklidný a bez vážných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Něco málo o dopoledním programu Českého rozhlasu Ostrava se od nás dozvíte po písních Petra Koláře a Pavla Bobka.

0: jak žil bych rád.
1: V našem vysílání teď dostal Pavel Bobek. Máme 5 hodin 40 minut. Rád bych vás pozval k poslechu našeho dopoledního pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím bude předseda Asociace řeckých obcí Michalis Dulkeridis. Posluchače pozve na oslavy 30. narozenin této organizace. Ty se uskuteční letos na podzim a při té příležitosti také náš host připomene historii příchodu svých předků do Česka. Povídat si s ním bude Iva Piskalová. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď na 3 minuty bude Tomáš Ostrožlík. Přejeme příjemné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit o počasí, nejprve o aktuální situaci v regionu.
2: Tak po nočních srážkách se začíná vyjasňovat. Oblačnost zůstává většinou kolem hor, ať už v Jeseníkách nebo v Beskydech. Teploty jsou zatím poměrně vysoko, kolem 8-9 stupňů, ale na Bruntálsku, kde je už nejdéle protrhaná oblačnost, klesla k 5 stupňům. Na horách teplota klesla ke 3 stupňům, na Lysehoře, na Pradědu mají 0. Vítr vane jihozápadní, zatím jenom rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy charakteristika aktuálního stavu a teď k tomu podstatnému, k předpovědi na celý den.
2: Zpočátku bude zmenšená oblačnost, ale během dne bude od západu přibývat, bude převážně oblačno, k večeru může být až skoro zataženo, ale dnes by to mělo být bez srážek. Teploty zůstanou v rozmezi 12 až 15 stupňů, na horách kolem 8 a vítr bude postupně zesilovat, bude mírný západní, odpoledne jihozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí pak přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: Bude velká oblačnost, zataženo oblačno, na Bruntálsku v noci možnost již slabého občasného deště. Teploty v noci budou klesat na 10 až 6 stupňů a vítr i přes noc bude foukat mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra také velká oblačnost a zejména na Bruntálsku se může vyskytnout občasný déšť, ale občasný déšť nelze vyloučit ani jinde v kraji. Teploty zítra maximálně 13 až 16, na horách kolem 9 a vítr stále mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, až k večeru bude slábnout.
1: Tolik informace o počasí posluchačům Českého rozhlasu Ostrava je nabídl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Opět a Radeček. Přátelé, dnes máme pátek, což znamená, že po 13. hodině opět nabídneme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Pozdravím je a zeptám se, jakému tématu se dnes budeme věnovat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu Veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nová webová aplikace usnadňuje obyvatelům Ostravy orientaci ve volebních okrscích. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů ze 4 let na 1 rok. 8 karvinských stromů prozradí, kolik vody zadrží a jak ochlazují okolí. Dnes bude oblačno, teploty maximálně 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Ostravský magistrát vytvořil volební aplikaci. Lidé se tam podle adresy dozví, kde mají volit a jak si domluvit hlasování do přenosné urny. Zájemci aplikaci najdou na adrese mapy.ostrava.cz. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné v aplikaci voliči najdou i potřebné kontakty.
2: Součástí zobrazených informací bude také telefonní kontakt přímo do volební místnosti. Ocení to zejména občané, kteří ze zdravotních či jiných závažných důvodů nemohou navštívit volební místnost osobně a potřebují si domluvit hlasování do přenosné volební urny.
0: Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí. Podle nich zhorší kvalitu péče.
3: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
4: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
3: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
5: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. Diagnostiky.
3: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Ostravar chce i po ukončení výroby v Ostravě zachovat své značky a jejich charakteristickou chuť. Výroba se příští rok přesune do pivovaru na Pražském Smíchově. Na kvalitu a receptury má dál dohlížet bývalý vrchní sládek Ostravaru. Firma zároveň plánuje zachovat v Moravskoslezském kraji prodej, logistiku i marketing. Kraj podle ní zůstává jedním z jejich klíčových regionů. Ostravský pivovar, který funguje od roku 1897, příští rok postupně ukončí výrobu. Změna se dotkne zhruba 120 zaměstnanců. Firma ji zdůvodňuje hlavně klesající

0: rostoucí spotřebou piva a rostoucími výrobními a provozními náklady. Karviná označila vybrané stromy, aby ukázala, jak pomáhají městu zvládat horko, zadržovat vodu nebo čistit vzduch. Jsou mezi nimi třeba platan nebo liliovník. Celkem jde o 8 stromů označených informačními štítky, upřesnil Tomáš Tampler z magistrátu.
1: Je to například památný strom Jasan u Modrého pavilonku. V parku Božné Němcové jsme dále vybrali bůk u Loděnice. Občan se dozví jedním pohledem na cedulku, kolik stromy produkuje kyslíku, kolik vody pojme kořenový systém a podobně. Počasí.
0: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat až na oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolním Benešově počítejte s kyvadlovým provozem v ulici Opavská. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Lucka Kociánová a Petr Soukup všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejeme pěkné páteční ráno. Dnes 9. října slaví svůj svátek Štefanové a také Sáry. Co se týče Štefana, je to křestní jméno, které pochází z řečtiny a dá se vyložit jako vítěz anebo korunovaný. No a Sára je jméno hebrejského původu, významově vykládáme jako vznešená anebo urozená. Tak oslavencům hezký svátek přejeme a posíláme písničku od Petra Nováka.

0: Stavba větrných elektráren, bateriového úložiště, rozšíření těžby kamene anebo vybudování prodejny na území obce. V 6 obcích Moravskoslezského kraje můžou lidé rozhodnout v místních referendech. My máme přehled, kde se referenda spojila s termínem komunálních voleb a také vám vše podstatné povíme v reportáži. Uslyšíte ji už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena. Vzpažené ruce nad hlavou drží napnutý ručník. S výdechem jdeme dolů do podřepu a zároveň rotujeme paže s ručníkem dolů k pravému stehni. S výdechem vrátíme zpět nad hlavu a opakujeme vlevo. Cvik provádíme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: V našem regionu je dnes ráno oblačné, co se týče teplot. V Beskydech na Lysé hoře necelé 3 stupně. Teplej je teď v Karviné, naměříte tam necelých 9 stupňů Celsia. Meteoprognoza týkající se pátku hovoří o tom, že bude po celý den oblačno, večer se skoro zatáhne, místy může přijít nějaká přeháňka. Teploty do 15 stupňů, na horách pak naměříte do 10.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: to tak.
1: Dnes se přesně ve 14:00 se otevřou volební místnosti. Začnou komunální volby a v některých částech kraje i doplňovací volby do Senátu. V 6 obcích Moravskoslezského kraje to budou mít voliči ještě zajímavější, protože se můžou zúčastnit i místního referenda. Například v Litoltovicích u Opavy.
2: My jsme zažili provoz, když to fungovalo. A nedovedem si představit, jo, že se to znova obnoví.
3: To je starousedlík v litoltovické části Luhy. Bydlí kousek od momentálně nevyužívaného lomu, ve kterém chce soukromá firma těžit kámen dalších 10 let. Zdůvodňuje to nutností zajistit nestabilní svah a tím, že na tuto činnost má jako majitel lomu právo podle zákona.
4: Takže referendum je dobré?
2: Ano, určitě. Ti lidé, kteří tu bydlí, ať si rozhodnou sami.
3: Referendum rozhodne, jestli má obec Litoltovice podnikat právní kroky proti rozšíření těžby. Další obcí s referendem jsou Kunčice pod Ondřejníkem. Tam jde o podporu plánu vybudovat prodejnu Penny Marketu a s tím spojenou změnu územního plánu. Kolega František Kuča se ptal místních obyvatel.
5: Tu je vlastně akorát ta hruška na horním koncu, tam je vlastně večerka, no ještě nahoře v Láře je nějaký malý obchůdek.
6: Takže nejbliž asi prostě Frenštát.
5: No, Frenštát a Friedland, tak, takže já jsem plně pro, no.
3: Jiní jsou ale zase proti. Třetí vyhlášené referendum bude v Sedlnicích na Novojičínsku a půjde o stavbu fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou. Obec by za to měla podle investora dostávat příspěvky do rozpočtu. Referendum v Horním Benešově na Bruntálsku bude zase rozhodovat o vybudování splyňovací jednotky odpadů v areálu skládky odpadů. A ještě jednou Horní Benešov, tam budou totiž otázky dvě. Ta druhá se týká stavby a umístění větrných elektráren, jestli s tím obyvatelé souhlasí. Větrníky řeší i ve Starých Heřminovech.
7: Já jsem přesvědčena o tom, že ten nízký jeseník byl jaksi obětován.
8: Tady to vůbec nepatří. Je to strašně velké monstrum.
3: To jsou hlasy místních odpůrců. Jsou slyšet i v Zátoru na Bruntálsku, kde by 7 větrných elektráren pomohlo získat peníze do obecního rozpočtu. I tady se v referendu, pokud bude platné, rozhodne o dalším postupu. Martin Knitl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: studiu je u zprávařského mikrofonu Lucka Kociánová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Od dnešní druhé hodiny můžou lidé volit do zastupitelstev svých obcí a měst. Moravskoslezský kraj má víc než 1000 volebních okrsků. V 6 obcích budou lidé navíc hlasovat taky v referendech. Například obyvatelé Zátoru, Horního Benešova a Starých Heřminov rozhodnou o budoucnosti zvažovaných staveb větrných elektráren. V částech na Karvinsku, Ostravsku, Frýdecko-Místecku nebo Novojičínsku hlasují lidé o svém budoucím senátorovi. Volební místnosti se zavřou v 10 hodin večer a otevřou se zase zítra v 8 hodin ráno. Ministerstvo financí chce více chránit živnostníky před věřiteli. Navrhuje změnu zákona, která má omezit sankce při nesplácení úvěrů. Návrh je teď v připomínkovém řízení. Příští týden ho ministerstvo projedná například se zástupci neziskových organizací. Ti varují, že by novela mohla oslabit postavení spotřebitelů. V Dolním Benešově na Hlučínsku začala dlouho připravovaná stavba cyklostezky do sousedních Kozmic. Dokončená bude zhruba za rok. Povede souběžně s hlavní silnicí a měla by zajistit větší bezpečnost pro cyklisty. První částí stavby bude přemostění potoka Opusta a úprava terénu pod železničním viaduktem v Kozmicích. Sportovní hala základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Radnice tam opravila stavební konstrukce, vyměnila podlahy, vzduchotechniku a vyrovnala stropy sádrokartonovými podhledy. Práce stály 8 milionů korun. 1 milion přispěl kraj. Čeští judisté v hmotnostní kategorii do 90 kg se do boje o medaile na mistrovství světa nezapojili. David Klamert vypadl už v prvním kole šampionátu v Baku, když ho porazil Francouz Ngyab Ambu. Adam Kopecký pak prohrál v osmifinále s dalším Francouzem Alexem Mitrovičem. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude malá oblačnost, která bude během dne přibývat až na zataženo. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je uzavřena část ulice Okrajní a Švédská, probíhá tam oprava vozovky, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Tři minuty jsme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď pobyli s Karlem Gottem. Máme 6 hodin 40 minut a ještě předtím, než se mrkneme na počasí, tak bych vás rád pozval k poslechu našeho dopoledního magazínu Křížem krajem. V něm dnes navštívíme místo, které kdysi tepalo rušným a společenským životem. Procházíte-li místy, kde stávala stará karviná, tak narazíte na celou řadu drobných připomínek domů, příběhů a lidských osudů, ale některá místa znovu ožívají a přesvědčí nás o tom dnes redaktorka Romana Kubicová a také s průvodcem starou karvinou Janem Polakovičem. Náš toulavý magazín Křížem krajem začíná 10 minut po hodině 9. Teď budeme poslouchat kapelu Depeche Mode. Velký hit Enjoy the Silence a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď na 3 minuty bude Tomáš Ostrožlík. Přejeme příjemné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Budeme mluvit o počasí, nejprve o aktuální situaci v regionu.
2: Tak po nočních srážkách se začíná vyjasňovat. Oblačnost zůstává většinou kolem hor, ať už v Jeseníkách nebo v Beskydech. Teploty jsou zatím poměrně vysoko, kolem 8-9 stupňů, ale na Bruntálsku, kde je už nejdéle protrhaná oblačnost, klesly k 5 stupňům. Na horách teplota klesla ke 3 stupňům, na Lysehoře, na Pradědu mají 0. Vítr vane jihozápadní, zatím jenom rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy charakteristika aktuálního stavu a teď k tomu podstatnému, k předpovědi na celý den.
2: Zpočátku bude zmenšená oblačnost, ale během dne bude od západu přibývat, bude převážně oblačno, k večeru může být až skoro zataženo, ale dnes by to mělo být beze srážek. Teploty zůstanou v rozmezi 12 až 15 stupňů, na horách kolem 8 a vítr bude postupně zesilovat, bude mírný západní, odpoledne jihozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí pak přijde v noci na sobotu a co zítra?
2: Bude velká oblačnost, zataženo oblačno, na Bruntálsku v noci možnost již slabého občasného deště. Teploty v noci budou klesat na 10 až 6 stupňů a vítr i přes noc bude foukat mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra také velká oblačnost a zejména na Bruntálsku se může vyskytnout občasný déšť, ale občasný déšť nelze vyloučit ani jinde v kraji. Teploty zítra maximálně 13 až 16, na horách kolem 9 a vítr stále mírný jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, až k večeru bude slábnout.
1: Tolik informace o počasí posluchačům Českého rozhlasu Ostrava je nabídl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vzhůru za pozvánkami s datem 9. října. Ta první míří do modrého salonku knihovny ve Frýdku Místku. Tam dnes proběhne beseda se Michalou Caskovou, umělkyní žijící ve Finsku. Začátek je o 5:30 odpoledne a tématem je environmentální vzdělávání právě skrze umění. Na výroční koncert opavské folkové kapely Kopito jste zváni do Breda Pointu v Opavě. Začátek koncertu je v 19 hodin. A ve Frenštátě pod Radoštěm si můžete zajít do kina na interaktivní vzdělávací snímek z cyklu Senior bez nehod. Případ ztraceného elektrokola začne v 15 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odpoledne se v regionu otevřou volební místnosti. Ministerstvo financí chystá posílení ochrany živnostníků před věřiteli. Vratimov má nové psí hřiště. Dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Lidé v Moravskoslezském kraji budou volit ve zhruba 1250 okrscích kandidáty do zastupitelstev obcí a měst. Volební místnosti budou otevřené až do dnešní 22. hodiny, pak také v sobotu. Na průběh hlasování dohlídnou kontrolní skupiny zaměstnanců krajského úřadu.
2: Přibližně 1 000 000 voličů v regionu bude vybírat vedení svých měst a obcí pro následující 4 roky. Obcí je v regionu 300. Volit budou lidé také do zastupitelstev městských částí. V některých lokalitách budou vybírat zástupce do Senátu. Hlasovací lístky dostali lidé do svých schránek. K dispozici budou také ve volebních místnostech. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
3: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Podle nich by totiž novinka při současném znění mohla paradoxně oslabit postavení spotřebitelů, protože by jejich ochranu před věřiteli ze speciálního zákona přesunula do pravomocí vlády. Lidé v Petřvaldu na Karvinsku budou mít cestu k volební místnosti v kulturním domě o něco složitější. Před budovou začala oprava parkoviště. Radnice proto upozorňuje, že k volební místnosti se dostanou lidé buď provizorním chodníkem před kulturním domem nebo zezadu z druhé strany budovy. Parkovat mohou u radnice, u lékárny, policie České republiky nebo u zahrádkářů. Bezbariérový přístup zůstává zachovaný. Ve Vratimově vzniklo nové psí hřiště. Město využilo prázdný pozemek nedaleko základní školy Dateňská. Jde o jediné místo ve Vratimově, kde mohou chovatelé legálně nechat své psy pobíhat volně bez vodítka. Jak dodává Daniel Filip ze správy sportovních a kulturních zařízení, oplocené hřiště bude otevřeno každý den od 8 do 21 hodin.
4: Psí hřiště má vlastně 6 překážek, skákací kruh, Ačko, kladinu, slalom, tunel a skokovou překážku. Tyto překážky jsme vybrali z trvaných materiálů a s ohledem na jejich životnost a snadnou údržbu.
1: Počasí.
0: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně jí bude přibývat na oblačnost.

0: slunečno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je teď v kraji bez komplikací. Pokud o nějaké dopravní komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 9. října. U mikrofonu kromě Lucky Kociánové i Petr Soukup. My oba přejeme pěkný pátek. Co pro vás budeme mít do 7:30? Spoustu muziky, těšte se na písně od Věry Špinárové, Miroslava Žbirky anebo třeba italského zpěváka Erose Ramazzottiho. No co se informací týče, zaměříme se na aktuální dění ve fotbalovém Baníku Ostrava, ale ještě předtím dobré rady a nápady, které bude servírovat Artur Kubica.

0: Zpíval nám Miroš Birka, teď je přesně 7 hodin a 12 minut, na co se zaměříme ještě před 7:30. Po 3týdenní reprezentační přestávce bude pokračovat první fotbalová liga. Baník Ostrava zvládl pohárový zápas s Kladnem, přátelské utkání se spřízněným polským GKS Katovice a také otevřenou diskuzi s fanoušky na Bazalech. No a právě o ní budeme za chvíli mluvit v reportáži. Počkejte si na to 9 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud je říjen chladný a hrozí-li mrazík, začněte se stěhováním trvalkových bylinek a balkonovek k přezimování. A to jsou třeba muškáty, fuchsie, begonie a další. A dáváme je do bezmrazích a světlých prostor. Před přemístěním ale rostliny důkladně ostříhejte. V další sezóně o to bujněji porostou a pokvetou. Rostliny v nádobách a truhlících začněte stěhovat ve dnech, kdy venkovní teplota začne klesat pod 10 stupňů Celsia. Na zimním stanovišti rostlinám výrazně omezte zálivku a zalévejte vždy až po úplném vyschnutí substrátu, aby nehrozilo zahnívání kořenů. A v jaké teplotě vám rostliny nejlépe přezimují? Tak ideální je teplota mezi 10 až 15 stupni Celsia. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Ráno na severní Moravě a ve Slezsku je oblačné. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami. Začneme na západě, konkrétně v Jeseníkách na vrcholu Pradědu. Tam je těsně pod nulou, naproti tomu trochu níže v Opavě teplota 7,5 stupně. Prognóza na celý den hovoří o tom, že pátek bude v regionu den oblačný. Případně může přijít ojediněle i nějaká přeháňka. Teploty nízké, maximálně do 15 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 8.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní vedení fotbalového Baníku Ostrava se poprvé v sezóně sešlo na bazalech s fanoušky. Nový projekt pod názvem Z první řady přinesl i spoustu konfrontací. Nový trenér Roman Skuhravý musel často odpovídat i na nepříjemné otázky.
1: Je jako spousta věcí, které jako zažívám v Baníku jako poprvé, a vlastně ta debata jako s fanouškama byla pro mě jako skvělá. Fakt jako skvělá. Prostě já neočekávám to, že se se mnou bude někdo bavit jakoby pozitivně. Já očekávám, že vlastně se jakoby budeme bavit o tom, co se jako reálně děje, a samozřejmě to, jaký to má řešení, každá situace jich má jakoby víc. Takže pro mě to bylo hrozně pozitivní.
2: Říkal k setkání s fanoušky trenér Baníku Roman Skuhravý. Na setkání se pečlivě připravoval.
1: Já už jsem to zažil jako v předešlých klubech. Já jsem říkal vlastně PR týmu, že prostě já chci, aby přišli ty největší hejtři, ale ty nikdy nepřijdou. A fakt, jako a pro mě to byl jako mentální trénink. Já jsem na to byl jako nachystaný a já jsem byl prostě připravený, že i kdyby se cokoliv dělo, tak prostě jakoby tu debatu jako ustojím ku prospěchu jako toho, kam bych byl rád, aby jsme se jako dostali.
2: Největším tématem debaty s fanoušky byl postřeh bývalého hokejisty a kapitána Vítkovic Rostislava Oleše, který je velkým baníkovcem. Nelíbilo se mu, že Skuhravý změnil hierarchii v týmu tím, že zbavil kapitánské pásky odchovance Michala Fridricha.
1: Já to, co jsem tam řekl, tak si zatím stojím, protože ta týmovost, ona se buduje, ta chemie prostě se buduje, a já jsem měl pak velkou radost jako z toho, co jsem viděl v tom zápase, protože to bylo vyústění toho týdne.
2: Pokračuje kouč Roman Skuhravý, že diskuze vyústila v pozitivní výkon v přátelském zápase se spřízněným klubem GKS Katovice. Takovou atmosféru v přípravě zatím nezažil.
1: Já jsem hrozně rád, že jsme přesně jako by teď v tom víkendu mohli hrát takovýhle zápas, protože to proti skvělému soupeři a v takovéhle atmosféře, to se mně poštěstilo poprvé a jsem strašně rád, že jsem toho byl součástí.
2: Skuhravý doufá, že pročištění atmosféry mezi ním a fanoušky bude mít pozitivní efekt i na další výkony a výsledky Baníku.
1: Přijde v sobotu vlastně od 5 taková návštěva a prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný, a proto mě jakože jim nedáváme prostě tu odměnu, protože tohle, já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít prostě, jaký to je, když vlastně se tomu mustu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat, a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál, a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
2: Má jasno Roman Skuhravý, trenér Baníku před sobotním utkáním na hřišti Bohemians Praha. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V regionu v září klesla nezaměstnanost o 0,1% na 7%. V září mezi nezaměstnanými typicky vzrostl počet absolventů škol. Bezmála polovinu nezaměstnaných v kraji aktuálně tvoří ženy. Více než třetina nových uchazečů o zaměstnání se evidovala online přes systém Jenda. Maximální povolené ceny pohonných hmot jsou dnes vyšší než včera. Litr benzínu mohou čerpací stanice prodávat nejvýš za 46 korun a 31 haléřů. To je o 24 haléřů víc než ve čtvrtek, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty stoupnul o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Ostravar chce i po ukončení výroby v Ostravě zachovat své značky a jejich charakteristickou chuť. Výroba se příští rok přesune do pivovaru na Pražském Smíchově. Na kvalitu a receptury má dál dohlížet bývalý vrchní sládek Ostravaru. Firma zároveň plánuje zachovat v Moravskoslezském kraji prodej, logistiku i marketing. Kraj podle ní zůstává jedním z jejich klíčových regionů. Do bývalé krnovské textilky Karnola se začínají vracet zachráněné věci po požáru v roce 2017. Na obnově strojů i materiálu pracují přímo pamětníci. Do sbírky přispívají i dárci. V bývalé textilce mělo vzniknout muzeum. Město ale plán odsunulo po povodni v roce 2024 na neurčito. Přízemí památky bylo totiž pod vodou. Tenistka Nikola Bartuňková si v Pekingu poprvé zahraje semifinále turnaje kategorie Masters. Ve čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou za 68 minut 6-3 a 6-0. O finále se utká s Ruskou Andrejevovou. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude malá oblačnost, která bude během dne přibývat až na zataženo. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Dolním Benešově počítejte s kyvadlovým provozem v ulici Opavská. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Volby, tak to je téma, které nás už za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava zavede do Dětmarovic na Karvinsku. Ještě předtím ale muzika Jiří Korn nebo Jaromír Nohavica. Pěkné ráno.

0: Školy, hasičárny a nebo kulturní domy, tam všude dnes najdete od 2 hodin odpoledne volební místnosti. V Dětmarovicích na Karvinsku bude voliče provázet při příchodu k volební urně pohled na známé postavy z populárního večerníčku. Volí se tam totiž v hospodě u Rumcajze.
1: To, že jsem na správném místě, je znát hned při pohledu na fasádu, které vévodí takové velké vyobrazení všech 3 večerníčkových postav. Rumcajz, Manka i Cipísek. Tak za výčepem neobjevuju Manku, ale provozní Petru Šupolovou. A kde pak se tady volí?
2: Tady ve VIP salonku.
1: Tady.
2: A bude tady z toho volební místnost.
1: Tak závěs odděláme. Tak to není ani odděleno nějak dveřmi.
2: Ne.
1: Tak tady jsou stoly.
2: Tady vlastně sedí ta komise volební. Tady bývá volební urna a tady je vlastně ta zastěna, kde si můžou volit.
1: Tady v tom rohu.
2: Mm-hmm.
1: To znamená, že to je přímo tady v prostoru té restaurace.
2: Ano, přímo.
1: Proč tam gasty v Dětmarovicích mají volby trošku hořkou příchuť, protože hostinec Rumcajze musí zavřít.
2: Ano, bohužel mají to tak nastavené, že musíme mít zavřeno.
1: Protože zkrátka to by se tady asi rušilo, vidíte?
2: Mm-hmm. Je to tak. V sobotu ale otvíráme po spočítání hlasu, tak už otvíráme zase.
1: Tyhle stoly se tady seřadí, uspořádají, židličky už tady taky jsou, nálepky Baník Ostrava, tak to je všechno v pořádku.
2: Vzadu byl baníkovský znak přes celou stěnu.
1: Tady tu velkou stěnu?
2: Ano, přes tu velkou stěnu.
1: Tam bylo Baník Ostrava?
2: Baník Ostrava, ano.
1: A je, už tam není?
2: Není, protože při volbách jsme to museli zakrývat, takže jsme se rozhodli, že to se škrábem a vymalujeme to na bílo.
1: Tak Baník musel ustoupit volbám.
2: Ano, bohužel musel.
1: A aby toho tady v Dětmarovicích nebylo málo, tak kousek odsud je hospůdka Libuše a tady bude taky volební místnost. Za výčepem není Libuše, ale paní...
3: Ivana, my budeme mít v bankece volební místnost.
1: Tady.
3: Ano, tady.
1: Tady jsou balónky,
3: ozdoby.
1: No, my tady
3: míváme oslavy a takové věci a místo toho bude volební místnost.
2: Tak. Na zdraví.
1: Z Dětmarovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology a Marie Golfánková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuální situaci v regionu.
2: Aktuálně převládá slunečná obloha s výjimkou horských oblastí, kde je oblačnosti trošičku více. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 až 6 stupni Celsia a vítr fouká většinou šmírný, jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Jak se počasí v průběhu pátku bude vyvíjet?
2: Teď zpočátku bude malá oblačnost, v průběhu dne bude postupně od západu přibývat, večer může být až skoro zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde pak následně v noci na sobotu a jaký bude první víkendový den?
2: Noc bude zatažená, většinou k ránu na Brontálsku je možnost slabého deště. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 3 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Zítra očekáváme převahu velké oblačnosti, lokálně hlavně na Brontálsku se může vyskytnout slaboučký déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu s tím, že k večeru bude slábnout.
1: Jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak vzduchu přepuštěný na hladinu moře je 1018 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji kolem 80%.
1: Informace o počasí nabídla Marie Golfáková. Díky za to, pěkný pátek.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Naším pátečním hostem bude předseda Asociace řeckých obcí Michalis Tulgeridis. Posluchače pozve na oslavy narozenin této organizace, které se uskuteční letos na podzim. Při té příležitosti také připomene historii příchodu svých předků do Česka. Detaily nabídne Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Před osmou vás pozveme na zajímavé akce, které se dnes v regionu budou konat. V Českém Těšíně pokračuje Festival Divadlo bez hranic. Dnes můžete vzít své děti hned na dvě představení. První z nich, Hloupý Honza není blbý, začíná o 15:30 odpoledne v kavárně Avion. Další pak nazvané Jonáš o 17:30 v sále Těšínského divadla. V galerii Eisler Opavského obecního domu si od dneška můžete prohlédnout novou výstavu. Jmenuje se Museli odejít. Představuje osudy německého obyvatele odsunutého z Opavska po druhé světové válce. A pokud byste dnes dali přednost raději sportu, tak třeba v Ostravě se utkají hokejový klub Vítkovice s Dynamem Pardubice od 17:30 v Mustang Aréně.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Soud odmítl žalobu Diama ohledně oddělovací stěny na Heřmanické haldě. Ve 14 hodin začnou komunální volby. Někde budou lidé volit i senátory a hlasovat v referendech. Vesnická knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku má celostátní ocenění. Dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Městský soud v Praze odmítl správní žalobu státního podniku Diamo v souvislosti s ostravskou haldou Heřmanice. Diamo v žalobě zpochybnilo postup ministerstva životního prostředí, které zastavilo prověřování České inspekce životního prostředí ohledně funkčnosti tzv. Vzdušné oddělovací stěny. Ta má zabránit rozšíření požáru z haldy na blízkou skládku nebezpečného odpadu. Podle Diama je z nevhodných materiálů. Státní podnik bude podle svého mluvčího Tomáše Indreja stěnu dál zkoumat.
3: Technický ústav požární ochrany zpracovává znalecký posudek, který má její funkčnost jednoznačně posoudit. Pokud se na základě těchto závěrů ukáže, že by podniku vznikly další náklady, bude je Diamo požadovat v občanskoprávním sporu.
2: V Česku dnes začínají komunální volby. Volební místnosti se otevřou přesně ve 14 hodin. Lidé budou volit zastupitele ve svých obcích a městech. V částech Frýdecko-Místecka, Ostravska, Karvinska a Novojičínska volí občané i do Senátu. Volby do horní komory parlamentu jsou většinové. Pokud žádný z kandidujících nedostane nadpoloviční podporu, do druhého kola jdou dva s nejvyšším počtem hlasů. Druhé kolo senátních voleb se pak uskuteční příští týden. Lidé v regionu budou také hlasovat v obecních referendech. Týkají se větrných elektráren i obchodních center. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost psychologické péče. Plánuje proto změny ve vzdělání klinických psychologů. Jejich nedostatek chce řešit zkrácením odborné praxe po vysoké škole. Ta by nově mohla trvat pouze rok místo aktuálních 4. Profesní organizace a vysoké školy s návrhem nesouhlasí. Varují, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality péče. Místní knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku uspěla v celostátní soutěži knihoven, skončila druhá. Porota ocenila, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovna sídlí v domě služeb v centru obce a je propojená s kavárnou.
4: Pravidelně přichází do knihovny Jana Káňová se synem Tomášem.
5: Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnice nám dá echo, že už to tady má a my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
4: Knihovnice Marcela Kulišťáková je tam přitom jen pouhé dva dny.
6: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí, ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že zúřaduju.
4: Hodnotící komise ocenila knihovnu prostřední Bečvě taky za celou řadu aktivit, které připravuje pro místní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat až na oblačno, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě je uzavřena část ulice Okrajní a Švédská. Probíhá tam oprava povrchu vozovky, tak s tím počítejte. A my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

0: 500 553 553.
1: Na nejstarší stromy se už za pár minut v rubrice, co v učebnicích nebylo, zaměří Martin Písařík. Kromě toho ještě před půl deváté stihneme reportáž, ve které se zaměříme na to, že dnes v některých obcích v našem regionu spolu s volbami budou probíhat i místní referenda. No a z muziky Petr Muk, Brontosauři a nebo Jennifer Rush. To je obsah jen první čtvrt hodiny v našem dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí pěkný den.

0: 80. léta, alespoň v hudbě, jsme si teď připomenuli nahrávkou The Power of Love, zpívala nám Jennifer Rush. Stavba větrných elektráren, bateriového úložiště, rozšíření těžby kamene nebo vybudování prodejny na území obce. V 6 obcích Moravskoslezského kraje mohou lidé rozhodnout v místních referendech. My máme přehled, kde se referenda spojila s termínem komunálních voleb. Řekneme více prostřednictvím reportáže. 10 minut před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí, nejprve aktuální pohled, jak to na severní Moravě a ve Slezsku teď vypadá. Většinou je všude slunečno, pojďme k teplotám, Chuchelná na Opavsku 9 stupňů, o něco tepleji je v Osoblaze. Tam naměříte desítku. No a prognóza na dnešek, ta říká, že den bude většinou oblačný a teploty příliš vysoko nevystoupají, maximálně k 15 stupňům. Na horách počítejte s teplotou okolo 8 stupňů.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnost dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Michal Hrůza, 8 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava, věnovat se budeme volbám. Dnes přesně ve 2 hodiny odpoledne se otevřou volební místnosti. Začnou komunální volby a v některých částech kraje i doplňovací volby do Senátu. V 6 obcích Moravskoslezského kraje to budou mít voliči ještě zajímavější, protože se můžou zúčastnit i místního referenda, například v Litultovicích u Opavy.
1: My jsme zažili provoz, když to fungovalo, a nedovedem si představit, jo, že se to znova obnoví.
2: To je starousedlík v litultovické části Luhy. Bydlí kousek od momentálně nevyužívaného lomu, ve kterém chce soukromá firma těžit kámen dalších 10 let. Zdůvodňuje to nutností zajistit nestabilní svah a tím, že na tuto činnost má jako majitel lomu právo podle zákona.
3: Takže referendum je dobré?
1: Ano, určitě. Chuju. Ti lidé, kteří tu bydlí, ať si rozhodnou sami.
2: Referendum rozhodne, jestli má obec Litultovice podnikat právní kroky proti rozšíření těžby. Další obcí s referendem jsou Kunčice pod Ondřejníkem. Tam jde o podporu plánu vybudovat prodejnu Penny Marketu a s tím spojenou změnu územního plánu. Kolega František Kuča se ptal místních obyvatel.
4: Tu je vlastně akorát ta hruška na horním koncu, tam je vlastně večerka, no ještě nahoře v Láře je nějaký malý obchůdek.
5: Takže nejblíž asi prostě Frenštát.
4: No, Frenštát a Friedland, tak, takže já jsem plně pro, no.
2: Jiní jsou ale zase proti. Třetí vyhlášené referendum bude v Sedlnicích na Novojičínsku a půjde o stavbu fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou. Obec by za to měla podle investora dostávat příspěvky do rozpočtu. Referendum v Horním Benešově na Bruntálsku bude zase rozhodovat o vybudování splyňovací jednotky odpadů v areálu skládky odpadů. A ještě jednou Horní Benešov, tam budou totiž otázky dvě. Ta druhá se týká stavby a umístění větrných elektráren, jestli s tím obyvatelé souhlasí. Větrníky řeší i ve Starých Heřminovech.
6: Já jsem přesvědčena o tom, že ten nízký jeseník byl jaksi obětován.
7: Tady to vůbec nepatří. Je to strašně velké monstrum.
2: To jsou hlasy místních odpůrců. Jsou slyšet i v Zátoru na Bruntálsku, kde by 7 větrných elektráren pomohlo získat peníze do obecního rozpočtu. I tady se v referendu, pokud bude platné, rozhodne o dalším postupu. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Co tady krátké zprávy nabídne Lucka Kociánová.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes můžete začít vybírat své nové obecní zastupitele. Třetina obvodů bude volit i senátory. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a přístupné budou do 10 hodin večer. V sobotu budou znovu otevřené od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Lístky by měli lidé dostat do svých poštovních schránek. Případně si je můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Frenštát pod Radhoštěm nechal vybudovat nové ekologické a kompostovatelné toalety. Lidé je najdou v lokalitě na Horečkách, odkud často vyráží turisti na Velký Javorník. K neobvyklému řešení musela radnice přistoupit, protože v místě nebyl přívod vody. Uvedla to Adéla Stavárková z odboru investic. O ostravské vile Grossmana vyšla nová kniha. Autoři na publikaci pracovali 2 roky a čerpali mimo jiné ze stavebně historického průzkumu vily z roku 2009. Ta je po rozsáhlé rekonstrukci a od roku 2024 je přístupná veřejnosti. Podle spoluautora Tomáše Ruska je kniha rozdělená do 2 částí. Na minulost a život ve vile a na průběh rekonstrukce až po současnost. Horské lázně v Karlově Studánce se dnes odpoledne zapojí do programu zaměřeného na prevenci rakoviny prsu. Návštěvnice si tam budou moci vyzkoušet samovyšetření na speciálním modelu. V bazénu pak mohou zájemci plavat kilometry pro ostravský spolek Onko Amazonky, který se prevenci a podpoře žen po léčbě rakoviny prsu dlouhodobě věnuje. Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaj Korea Championships. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo. A jaké nás dnes čeká počasí? Zpočátku bude malá oblačnost, která bude během dne přibývat až na zataženo. Teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Třanovicích se na silnici 474 srazil nákladní vůz s osobním. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Aktuální čísla nezaměstnanosti v našem regionu. Téma, kterému se budeme věnovat za pár minut.

0: Zpívala nám Marika Gombitová na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Rovných 7%, taková je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, druhá nejvyšší ze všech krajů v republice. Za poslední měsíc se počet lidí bez práce mírně snížil, a to ve všech okresech. Máme více podrobností, ve studiu je s nimi Martin Knitl. Martine, pěkné ráno.
1: Hezký den, je to znova obrat. Po mírném stoupání nezaměstnanosti se počet evidovaných na úřadu práce naopak snížil. Celkově v kraji o desetinu procentního bodu na zmiňovaných 7%. Desítky tisíc lidí ale dál v evidenci zůstávají, potvrdil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
2: Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě evidovala na konci září celkem 55 205 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 735 nižší než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 4580 osob.
0: Pořád platí, že nejvyšší nezaměstnanost je na Karvinsku?
1: Je to tak, ani zářijová bilance na úřadu práce na tom nic nezměnila. Karvinsko má nezaměstnanost 10,5%, nejvíce ze všech okresů v Česku. Na opačné straně dokonce s nižší hodnotou než celostátní průměr jsou s necelými 5% Opavsko a Frýdecko-Místecko. Celorepublikově je tedy Karvinsko na špici statistiky nezaměstnanosti. Bruntálsko na třetím místě a Ostrava je na šestém místě. Pro zajímavost, nejnižší nezaměstnanost v zemi je v Praze východ a západ shodně 1,9%.
0: My dlouhodobě sledujeme i statistiku, která sleduje šanci najít volné místo. Jak to tady v kraji vypadá?
1: Největší přetlak na pracovním trhu je v okrese Karviná, také už delší dobu. Na jedno volné místo tam připadá přes 20 nezaměstnaných v přepočtu, nejvíce v zemi. 11 uchazečů na jedno místo je na Bruntálsku. V celém kraji v průměru je to číslo nižší, zhruba 8. Je to hodně věcí, třeba dlouhodobá nezaměstnanost, se kterou se Moravskoslezský kraj potýká také už velmi dlouho. Ono to souvisí i s tím, kolik lidí má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je to stále menší procento, dodává ředitel úřadu práce Petr Prokop.
2: Podporu v nezaměstnanosti nebo při zabezpečované rekvalifikaci pobíralo koncem září v Moravskoslezském kraji 12 308 uchazečů zaměstnání, to je 22,3%.
1: Takže méně než každý čtvrtý člověk bez práce.
0: Jaká je aktuální nezaměstnanost na severní Moravě a ve Slezsku? To je téma, které ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď zpracoval Martin Knitl. Děkujeme za informace.
1: Pěkný den.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď byl Bryan Adams.
1: Počasí.
0: Na severu Moravy a ve Slezsku je v tuto chvíli slunečno, ale chladno. Na vrcholu Lysé hory v Beskydech pouhý 1 stupeň Celsia, v Havířově teplota 9,5 stupně. Co o dnešku říkají meteorologové? Měli bychom čekat oblačný den. Teploty příliš vysoko nevystoupají, maximálně v nížinách okolo 15 stupňů, na horách okolo 8.
2: Naším pátečním hostem bude předseda Asociace řeckých obcí Michalis Tulgeridis. Posluchače pozve na oslavy narozenin této organizace, které se uskuteční letos na podzim. Při té příležitosti také připomene historii příchodu svých předků do Česka. Detaily nabídne Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 51 minut se loučíme s Pavlem Bobkem. Za pár minut také bude na svém konci to dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Ještě vám povím, co bude obsahem zpráv. V Krnově se změnilo umístění některých volebních místností ve městě. Jaké jsou ty nové lokality, to vám poví Lucka Kociánová za 8 minut. A pak už vás dopoledním programem začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním krásného pátku loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi! A to končí fotbalový zápas, domácí prohrávají 10-0 a jejich kapitán jde za sudím a povídá: tak pane rozhodčí, jak pak se má váš pes? A ten sudí povídá: jaký pes? Já žádného psa nemám. A ten kapitán domácích se diví a říká: to je divné, jako nevidomý máte přece nárok na psa. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krnov změnil umístění některých volebních místností ve městě. Povinná praxe klinických psychologů by mohla být kratší. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje jeden rok místo současných 4. Ve Vsetíně u nádraží vyrostl 12 metrů vysoký červený špendlík. Jde o nulový bod cyklostezky. Dnes bude zataženo nízkou oblačností, později až zataženo a teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Lidé v Krnově si musí dát pozor na změnu volebních místností ve městě. Volební okrsek číslo 4 se vrací do mateřské školy v Hlubčické ulici, která je po povodni v roce 2024 už v provozu. Naopak voliči, kteří v minulosti chodili volit do jídelny nebo učebny průmyslové školy v Opavské ulici, budou muset zamířit jinam.
2: Jídelna je v rekonstrukci a v učebně je nově zřízená tkalcovská dílna. Voliči z okrsku 7 a 8 tak půjdou volit do jídelny školy v Žižkově ulici. Náhrada za učebnu bude pro okrsky číslo 10 a 11 přízemí střediska volného času Krnov v Dobrovského ulici. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkam ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
3: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
0: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Ostravar chce i po ukončení výroby v Ostravě zachovat své značky a jejich charakteristickou chuť. Výroba se příští rok přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Na kvalitu a receptury má dál dohlížet bývalý vrchní sládek Ostravaru. Firma zároveň plánuje zachovat v Moravskoslezském kraji prodej, logistiku i marketing. Kraj podle ní zůstává jedním z jejich klíčových regionů. Ostravský pivovar, který funguje od roku 1897, příští rok postupně ukončí výrobu. Změna se dotkne zhruba 120 zaměstnanců. Firma ji zdůvodňuje hlavně klesající spotřebou piva a rostoucími výrobními a provozními náklady. Vsetín má nově před nádražím prostor pro cyklisty. Vznikl na místě, kde dřív stály uhelné sklady. Jeho dominantou je 12 metrů vysoký červený sloup se svítící koulí na vrcholu. Proč tam sloup stojí a co na místě cyklisté najdou, vysvětluje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
4: Označuje nultý kilometr 4 cyklostezek. Bečvy, Beblavy, Rokytenky a Jasenice. Lidi tady najdou lavičky, stojany na kola, nabíječky na elektrokola. Na 13 stolcích jsou typy na výlety po okolí. Cykloboxy na kola otevřeme na začátku příští sezóny a některé půjdou i zamknout.
1: Počasí.
0: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat na oblačno, večer až na skoro zataženo. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 45 u Bruntálu havarovalo osobní auto, dávejte tam pozor, a v Ostravě se v ulici Závodní srazila dvě osobní auta, projíždějte místem opatrně. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4,5 minuty po 9. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava.

pátek 9. října. Peťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jako tradičně i dnes začínáme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se vypravíme do Staré Karviné, do někdejšího slavného parku Praca. A provede nás tam je Tama Romana Kubicová a taky Jan Polakovič. Tak uvidíme. Výlet do poddolované krajiny vždycky stojí za to. Ještě předtím ale Lucie Bílá, taky Gilbert Beko a taky nabídneme další informace, kulturní tipy, rozhlasové pozvánky, rubriku Jak nenaletět i volebního průvodce. Nezapomeňte, dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava dospíval Gilbert Beko a teď je nejvyšší čas vypravit se na výlet.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Procházíte-li místy, kde stávala stará Karviná, narazíte na celou řadu drobných připomínek domů, příběhů i lidských osudů. Ale některá místa znovu ožívají. Ostatně dnes nás zavedou průvodce starou Karvinou Jan Polakovič a redaktorka Romana Kubicová na místa, kde se lidé bavili a na jednom z nich se setkávají i dnes. Ale nejdřív ještě trocha historie.
2: To je v roce, myslím, že 76 před demolicí, takže je hospoda Kunc. To se postavil ve 30. letech Maximilian Kunc, provozoval tady hospodu. Na boku byla také prodejna masa a nalevo byl také zubař pan Kubín, a co všichni pamětníci vzpomínají, ten tady sloužil až do 60. let. A měl tady šlapací vrtačku a šíleně bolela. A říká mi jeden, že jako malý tam nechtěl sedět v tom křesle, velice hřval, takže ten pan Kubín se toho nebál, vlepl mu je do pohlavek a už bylo křiku.
3: Pořád mám v paměti, že jsme kráčeli ulicí Slezskou, pak Bajerovou a teď stojíme vlastně kde? Na další křižovatce.
2: Ano, tady je křižovatka ulice Česká a Svatoboka Čecha. No a tady už od začátku 20. století stávala další hornická hospoda, kterou vlastně rodina Ručkových. No a po roce 1948 se z toho stál takzvaný dům oddechu. Takže tam se konaly potom, nebyla to klasická hospoda, konaly se tam různé potom slavnosti, dětské radovánky, různé také, já nevím, svatební hostiny a podobně. A potom někdy od 70. let tady bylo hlavně sídlo spolku krojovaných horníků z druhu Gabriela. Ti tady sídlili až do roku 2010 a někdy o 3 roky později byla teprve ta budova zbourána.
3: Taky ta krajina se trošičku proměnila, protože tady někdo očividně kosí trávu, tudíž kromě těch náletů a starých stromů tady můžete vidět louku a pozůstatky opravdu těch lidských činností, třeba tady starou jabloň. A tady na louce za náma jste říkal, že jaká pak kultivovaná rostlina tady ve velkém roste.
2: Takže v těch bývalých zahradách tady ve velkém ještě roste křen, jsou vždycky vidět listy toho křenu. A je tady ještě spousta těch ovocných stromů, takže různé jabloně tady ještě kvetou, plodí jablka a v mnoha případech jsou dokonce stále ještě jedla.
3: A už pomalu se blížíme zase zpátky. Jak daleko máme teď ten šikmý kostel, odkud jsme vyšli?
2: Vzdušnou čarou možná takových 500 metrů to bude. No my jsme vyšli z té ulice Svatoboka Čecha a jsme na další ulici, která se nazývala Havlíčkova. Byla to jedna z nejvýznamnějších tady ulic této části staré Karviné, takže vedle od ulice Ostravské a kdysi v minulosti až přímo do Horní Suché. Takže tady na křižovatce stavala lékárna pana Václavíka, na později pana Nogy. Tady vlastně na druhé straně tady byly potraviny pana Stříže a takovou hlavní zajímavostí je, že tady ještě do roku 2015 stály 4 zachovalé baráčky z té původní zástavby.
3: Dokonce vy osobně jste si je vyfotil, ukazoval jste mi velikou fotku, takže vítejte mezi pamětníky. A co úplně nejvíc baví tady všechny na té fotce je díra, která byla tenkrát a je tady dneska.
2: Ano, vždycky, když jim ukazuju tu fotku s těma stavajícíma ještě domečkama před 15 lety, tak tam je takový výmov na silnici, co je i do dneška větší a všichni, co tu fotku vidí, tak je díra je tady, takže z toho jsou vždycky úplně nadšený.
3: Dobře, tak my se spustíme tady po ulici Havlíčkově?
2: Ano, po ulici Havlíčkova až k parčíku Praca a potom už k tomu kostelu.
3: Výborně a líbí se mi, jak pěkně, národně, hrdě národně to bylo všechno tady pojmenované, Svatopluka Čecha, Havlíčkova.
2: Přesně tak, takže to vlastně nemám co říct teda, ne, nevím.
0: Smějí se redaktorka Romana Kubicová a její průvodce starou Karvinou Jan Polakovič. A po písničce dorazí na místo, které znovu ožívá a setkávají se v něm lidé. Navštívíme park Praca.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: V 9 hodin a 21 minut ladíte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Vracíme se zpátky do Karviné. Míříme už do slibovaného parku Praca. Pokud jedete autem do Karviné směrem od Ostravy, tak ani netušíte, že za hradbou vzrostlých stromů znovu povstává místo určené pro setkávání lidí. Vezmou nás tam opět průvodce starou Karvinou Jan Polakovič a redaktorka Romana Kubicová.
4: Zatímco jsme si povídali o místech, která zanikla a kde život už je jenom sporadický, vlastně když tam dovedete návštěvníky a komentujete jim, tak tady ten parčík vidím, že žije stále dál svým vlastním životem, tak kde to jsme?
5: Tak jsme teďka v parčíku Praca. Praca to byl od roku 1909 velký kulturní dům spolku polských katolických dělníků. V tom velkém domě tam bylo soužito kultury, byl tam velký sál, konaly se tam různé slavnosti, přednášky a podobně, byla tam taková restaurace s výčepem, knihovna a podobně. Takže až do těch 60. let, kdy došlo k demolici, to byl hlavní kulturní sídlo tady všech Poláků v Karviné. Když ten kulturní dům byl zbouraný, takže ten parčík Praca, co byl zatím, byl ponechán na pospas. No a v roce 2020-2021 se skupina dobrovolníků z facebookové skupiny Karviná 2, Příznici, Kolonie, Mexiko a dalších, tak toto místo znovu objevili, zjistili, že tady je spousta reliktů, třeba zachovala jezírko, je tady několik starých betonových schodů, základy jeviště, základy altánu, zjistili, že to je velice pěkné, spousta starých stromů, takže se rozhodli brigádama tohoto místo celé obnovit, takže vykáceli tady nálety, udělali tady posazení s táborákem, takže lidé se tady vlastně můžou zajít na procházku, jelikož to je nenáročná procházka, pouhých 5 minut pěší chůze od šikmého kostela.
4: No a možná posluchači slyší, že celý parčík Praca je těsně u té ostravské rušné cesty a když to projíždíte autem, tak vlastně ani netušíte, že něco tady takového bylo. No takže žije dál svým životem?
5: Ano, přesně tak, ty pamětníci starokarvinovci se tady stále ještě scházejí. Často třeba před Vánocema se tady pamětníci scházejí třeba i 40-50. No a každé léto se dělá třeba vaječina, takže lidi tady opravdu chodí, scházejí se, klábosí, takže vzpomínají, jak to tady bylo a stále ještě je krásné.
4: No je tady jezírko, to tady bylo i kdysi, když tady stával kulturák. Půjdeme se podívat, no ne, vypadá to na travnatou plochu předtím.
5: Tady byla travnatá plocha, to je ten přední pohled a přímo za tím kulturním domem byl tady ten parčík. Aha. A bylo tady právě i tohleto jezírko. Byl tady uprostřed udělaný vodotrysk, byla tady i právě nějaká dřevěná lávka. No a určitě Poláci všichni vědí, tak tam se pouštěly vianky, neboli česky věnečky, což byla taková lidová tradice, že svobodné dívky si upletly z kytiček věnečky, ty vianky, pouštěly je buď do rybníka, nebo do plovoucí řeky a svobodní mládenci těmi zoukou ty věnečky právě vylovit a tím tu dívku získali. Takže ta tradice se konala právě i tady.
4: No a to si holky podepisovali ten věneček, nebo to bylo jedno?
5: To nevím, možná to mě nějak poznačené, třeba to vyrábějí z různých kytic, asi věděli, čí to je, takže asi ano.
4: A je vidět, že si tady jako vypěkně knujou to místo lidé, protože vznikají tady originální dřevěné sochy. Já vidím opět hornickou helmu v červeném provedení.
5: Jo, určitě, ano, tady jsou všaké takové pozůstatky takových reliktů, které tady jde nalézt, takže lidi se to tady všichni vyzdobili, jak těma helmama, nebo třeba nevím, posazením, trpaslíkama a podobně.
4: Říká můj průvodce Honza Polakovič. Tolik z parku Praca, Romana Kubicová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A zatímco dnes nás Romana Kubicová vzala do staré Karviné, tak v pondělí s ní pojedeme na výlet znovu. Tentokrát už nikoliv do Těšínského Slezska, ale podíváme se do Kozlovic. Prošmejdíme tamní věž kostela. Ukrývá totiž mnohé zajímavosti, třeba starý hodinový strojek, nebo taky zvony s příběhem. Tak tedy magazín Křížem krajem s Romanou Kubicovou z Kozlovic v pondělí po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, připravená je i rubrika Jak nenaletět. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste. Jak nenaletět si povíme už za malou chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. Potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti. Natáčela Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napaden jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a v pondělní rubrice si povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
3: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
2: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Přibližně za 4 a čtvrt hodiny se v České republice otevřou volební místnosti a odstartují komunální a část senátních voleb. Pakliže vás zajímá, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností, jestli ano, určitě si počkejte na náš další díl volebního průvodce. Řekneme vám, co všechno sčítání obnáší a také to, kdy bychom už mohli znát výsledky těchto voleb. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: 9 hodin 47 minut posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za 4 hodiny a pár minut. V komunálních i senátních volbách dnes můžete hlasovat až do 10. hodiny večerní. Jestli to ale nestihnete, máte šanci i zítra, tedy 10. října v sobotu mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny, tak to teď vysvětlí další díl volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení. Zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 56 minut. Blíží se tedy 10. hodina dopolední a s ní i další aktuální zprávy. Velmi zajímavá zpráva přišla do České republiky až z Kambodži. Úřady tam zadržely dva české občany, muže a ženu, a to na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu. Policie u nich našla 6 kilogramů kokainu. Tuhletu informaci už potvrdilo rozhlasu i ministerstvo zahraničí. Lucie Kociánová zná podrobnosti a řekne vám je v 10 hodin.

0: Začíná 6 místních referend. Kambodža zadržela 2 české občany se 6 kilogramy kokainu. Lázně v Karlově Studánce nabídnou výcvik, nácvik, samovyšetření prsou. Bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V 6 obcích Moravskoslezského kraje dnes začne hlasování v místních referendech souběžně s komunálními volbami. V Zátoru, Horním Benešově a Starých Heřminovech budou obyvatelé rozhodovat o dalším postupu v souvislosti se zvažovanou stavbou větrných elektráren.
1: V Horním Benešově se bude také hlasovat o souhlasu se stavbou splyňovací jednotky odpadů. Litultovice na Opavsku, tam jde o těžbu kamene v lomu. V Sedlnicích se lidé vyjádří k plánu stavby fotovoltaické elektrárny a v Kunčicích pod Ondřejníkem řeší plán na vybudování prodejny potravin. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Úřady v Kambodži zadržely 2 české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kilogramů kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo také ministerstvo zahraničí.
2: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: V Dolním Benešově na Hlučínsku začala dlouho připravovaná stavba cyklostezky do sousedních Kozmic. Dokončená bude zhruba za rok, povede souběžně s hlavní silnicí a měla by zajistit větší bezpečnost pro cyklisty. První částí stavby bude přemostění potoka Opusta a úprava terénu pod železničním viaduktem v Kozmicích. Horské lázně v Karlově Studánce se dnes odpoledne zapojí do programu zaměřeného na prevenci rakoviny prsu. Návštěvnice si tam budou moci vyzkoušet samovyšetření na speciálním modelu. V bazénu pak mohou zájemci plavat kilometry pro ostravský spolek Onko Amazonky, který se prevenci a podpoře žen po léčbě rakoviny prsu dlouhodobě věnuje.
4: Na silikonovém modelu se zájemkyně naučí rozpoznat podezřelé bulky a články ostravského spolku Onko Amazonky jim předají vlastní zkušenost. Lázně také nově nabízejí specializovaný program pro ženy po léčbě rakoviny prsu. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Počasí. Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupně ji bude přibývat na oblačno, večer až skoro je zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 dávejte pozor na 60. kilometru u Tošanovic ve směru na Frýdek Místek. Je tam porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 10. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne, dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Pátek 9. října a protože je pátek, tak je to poslední den, kdy vám dáme otázku Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Ty další pak přijdou zase v pondělí. Takže pokud chcete vyhrát úžasnou knihu Příručka výletníka, tak neváhejte a zkuste se k nám dovolat. Dneska to bude o jídle. Dneska to bude hezky mlsná otázka z Moravskoslezského kraje. Lucie, jaký máš nejraději chlebíček?
0: S přelivem.
6: S vajíčkem jo. A s přelivem, mňam. Že jo. Myslím, že si dneska v kvízu dobře zamlsáme. Nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. A taky se v reportáži vypravíme do Krnova. Tam totiž pokračuje obnova krnovské karnoly, která před několika lety v roce 2017 vyhořela. Tolik naše aktuální nabídka. Krásné dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Ostrava vám přejí Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, to je Robert z Ostravy.
1: Já vás zdravím, Roberte. Tak jste připravený na mlsnou otázku?
2: Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Chlebíčky milují opravdu všichni. Klasické české chlebíčky inspirovaly i výrobce lahůdek na polské straně Těšína, kde připravují legendární těšínské kanapky, které jsou populární v celém Polsku. Víte, jaký chlebíček proslavil právě těšínské lahůdkáře?
2: To nevím.
1: Nevíte, jaký je typický Těšín? Kdy jste byl naposledy v Těšíně?
2: No,
1: asi nikdy.
2: To nás mě přijádám, ale my tam nechodíme na chlebičky, takže možná, že to budu vědět, možná.
1: Tak typický těšínský chlebíček je za A. Chlebíček se sleděm a vejcem. Za B. Chlebíček se šunkou a sýrem. A za C. Chlebíček s vejcem a majonézou.
2: No, já bych zkusil to Cčko.
1: Zkusil jste a zkusil jste to špatně. Nevadí, mějte se hezky.
2: A můžu pokračovat dál potom?
1: Můžete pokračovat, mějte se hezky. Další volající, dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den, zdravím, Bořek Havířov.
1: Já vás zdravím, Bořku, vy víte, jaký je typický těšínský chlebíček?
3: No nevím, ale já bych řekl to sledím.
1: Je to naprosto pravda, ano, typická těšínská kanapka je z chlebíček se sledem a vejcem. A já vám vřele doporučuji, až pojedete do Těšína, zajďte si a dejte si chlebíček se sledem a vejcem, protože není nic lepšího, než se poflakovat po těšínském rinku nebo v zahradě míru a z papíru si dávat chlebíček se sledem. Blahopřeju, zůstaňte na telefonu.
3: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 22 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tak kvíz dneska vyšel na podruhé, ale vyšel. Uvidíme v pondělí, jak si poradíte s další otázkou Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pokud nemáte ještě žádné plány na dnešek, na pátek 9. října, tak já mám pro vás za chvilku několik zajímavých pozvánek na kulturní akce. Pozvu třeba do Opavy, do Těšína i do Frýdku.
1: Sním tajný sen.

0: 10 hodin 25 minut. V galerii Eisler Opavského obecního domu si od dnešního dne můžete prohlédnout novou výstavu nazvanou Museli odejít. Představuje osudy německého obyvatelstva odsunutého z Opavska po druhé světové válce. Takže galerie Eisler Opavský obecní dům od dneška. Pozvánka i do Těšína. V Českém Těšíně pokračuje festival Divadlo bez hranic. Dnes můžete vzít své děti hned na dvě představení. První z nich Hloupý Honza není blbý začíná v 15.30 v těšínské kavárně Avion u hraničního mostu. Další pak nazvaná Jonáš o 17:30 v sále těšínského divadla. Takže představení 17:30 v těšínském divadle a 16:45 kavárna Avion. Určitě si to užijete. No a ještě jedna pozvánka. Do modrého salonku knihovny ve Frýdku Místku se dnes můžete vydat na besedu s Michaelou Caskovou, umělkyní žijící ve Finsku. Začátek je o 16:30 odpoledne a tématem bude environmentální vzdělávání skrze umění. No a pokud vám to nestačí, tak se podívejte na naše webovky, protože na portálu ostrava.rozhlas.cz najdete spoustu, celou řadu kulturních typů na celý víkend. A nebo čekněte náš Instagram nebo Facebook, ty jsou taky plný zajímavých typů a informací.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vás za malou chvíli vezmeme do Krnova. Krnovská Karnola totiž znovu ožívá. Po požáru se do prostor bývalé textilky vrací materiály i stroje. Ten poškodil tedy požár v roce 2017. Lidé se tam ale nedostanou. Více prozradíme za chvíli.

0: krnovské Karnole je teďka znovu rušno. Textilka je jednou z mála stop po kdysi silném textilním průmyslu. V roce 2017 ale vyhořela a objekt zasáhly i předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky a materiál, který se povedlo zachránit při velkém požáru.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Ludmila Fišarová se do Karnoly vrátila po 23 letech a pracuje tady na takzvané osnově.
3: No, měla jsem z toho hruzu, dneska jsem ani v noci spát nemohla, protože jak mi včera volali, že mám přijít. No ale jo, člověk do toho vejde.
2: Pro mé laické oko to znamená, že vidím hromadu nití, které jsou tady v cívkách a z těch cívek se převádí do takových dlouhých linií za sebe. Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
4: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru v roce 2017.
4: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.
7: Kup mi den. Kup mi noc.

0: Naším pátečním hostem bude předseda Asociace řeckých obcí Michalis Tulgeridis. Posluchače pozve na oslavy narozenin této organizace, které se uskuteční letos na podzim. Při té příležitosti také připomene historii příchodu svých předků do Česka. Detaily nabídne Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

No a těžko si představit dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, aby tady nebyla i rada od Artura Kubici. Dvakrát měř a jednou řeš, to je seriál plný dobrých rad všeho druhu. Artur se tentokrát zaměří na podzimní stěhování trvalkových bylinek do domu. Začínáme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Pokud je říjen chladný a hrozí-li mrazí, začněte se stěhováním trvalkových bylinek a balkonovek k přezimování. A to jsou třeba muškáty, fuchsie, begonie a další. A dáváme je do bezmrazích a světlých prostor. Před přemístěním ale rostliny důkladně ostříhejte. V další sezóně o to bujněji porostou a pokvetou. Rostliny v nádobách a truhlících začněte stěhovat ve dnech, kdy venkovní teplota začne klesat pod 10 stupňů Celsia. Na zimním stanovišti rostlinám výrazně omezte zálivku a zalévejte vždy až po úplném vyschnutí substrátu, aby nehrozilo zahnívání kořenů. A v jaké teplotě vám rostliny nejlépe přezimují? Tak ideální je teplota mezi 10 až 15 stupni Celsia. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud jedete právě autem po 474 přes Střítež z Hnojníku na Třinec po staré cestě, tak si dávejte pozor. Za železniční stanicí Střítež, kousek před odbočkou na řeku, je nehoda. Dá se tam projíždět jenom ze zvýšenou opatrností. No a dopravní komplikace taky máme v Jablunkovském průsmyku, pochopitelně. Tam očekávejte mezi mosty u Jablunkova a hraničním přechodem ve Svrčinovci dlouhé kolony a taky se nám to štosuje, je semafor, kyvadlová doprava mezi Kravařemi a Dolním Benešovem. Jezděte opatrně. Další podrobnosti a další zprávy nejen z dopravy bude mít Lucie Kociánová v 11 hodin. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ve 14 hodin se v

0: rozhodovat také v senátních volbách. Týká se to volebních obvodů 72 Ostrava město, 75 Karviná, 69 Frýdek Místek a hlasovat budou i lidé na Novojičínsku, kam zasahuje volební obvod 63 Přerov.
1: Volba senátora je zpravidla dvoukolová. Kandidát do senátu může být ale zvolený už v prvním kole, pokud získá přes 50% hlasů. Jinak do druhého kola, které se uskuteční za týden, postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Senátní mandát je na 6 let. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Opava vyhlásila druhé kolo prodeje stavebních pozemků v připravované obytné oblasti Stromovka. Zájemci mohou nabídky na 11 parcel určených pro stavbu rodinných domů podávat do 30. října. Jde o pozemky, o které v prvním kole nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem a při zářijovém losování u nich nebyl vylosován žádný kupující. Ve Vratimově vzniklo nové psí hřiště. Město využilo prázdný pozemek nedaleko základní školy Dateňská. Jde o jediné místo ve Vratimově, kde mohou chovatelé legálně nechat své psy pobíhat volně bez vodítka. Jak dodává Daniel Filip ze správy sportovních a kulturních zařízení, oplocené hřiště bude otevřeno každý den od 8 do 21 hodin.
2: Psí hřiště má vlastně 6 překážek, skákací kruh, Ačko, kladinu, slalom, tunel a skokovou překážku. Tyto překážky jsme vybrali z trvaných materiálů a s ohledem na jejich životnost a snadnou údržbu.
0: Místní knihovna v prostřední Bečvě na Vsetínsku uspěla v celostátní soutěži knihoven, skončila druhá. Porota ocenila, jak drží místní tradice a paměť regionu. Knihovna sídlí v domě služeb v centru obce a je propojená s kavárnou.
3: Pravidelně přichází do knihovny Jana Káňová se synem Tomášem.
4: Syn je hodně i na takové ty životopisy. Paní knihovnice nám dá echo, že už to tady má a my si to tady jenom vyzvedneme, takže je to úplně super.
3: Knihovnice Marcela Kulišťáková je tam přitom jen pouhé dva dny.
5: Mají tady čtenáři sešit, kde si zapíšou knihy, které si půjčí, ty, které vracejí, mi nechají ležet na stole a jak já potom přijdu do knihovny, tak to samozřejmě, že zúřaduju.
3: Hodnotící komise ocenila knihovnu prostřední Bečvě taky za celou řadu aktivit, které připravuje pro místní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Dnes na severní Moravě a ve Slezsku čekáme zpočátku malou oblačnost, postupněji ale bude přibývat na oblačnou, večer až skoro zataženo. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme do 10.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Stříteži dávejte pozor, na silnici 68H havarovala tam motorka. Místem je nutné projíždět velmi opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 11. hodině a Lucie Kociánová se rozloučila těmito zprávami s dnešním vysíláním. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne pan Petr Hrčka. Vy dále posloucháte Dobré dopoledne a protože je pátek, tak je tady prostor pro rozhovor Ivy Piskalové. Asociace řeckých obcí v České republice a jednotlivé regionální spolky oslaví na podzim 30. výročí svého založení. Naším pátečním hostem proto bude předseda asociace Michalis Dulkeridis. Posluchače pozve na oslavy, které s tímto výročím souvisí, ale také připomene historii příchodu jeho předků do tehdejšího Československa. K poslechu pořadu host Českého rozhlasu Ostrava vás dnes zve Iva Piskalová a Vladimír Šmehlík vám přeje příjemný poslech. Začínáme za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, od mikrofonu přeje Iva Piskalová a samozřejmě dobré dopoledne přeju mému dnešnímu hostu. Jehož příjmení je na první pohled zřejmé, odkud pochází. Michalis Dulkeridis, úvod Řecko. Dobrý den.
2: Dobrý den, také.
1: Michalis, jak vám říkali rodiče, Michali jenom nebo...
2: Ne, mě říkali Míšo.
1: Míšo? Hezky, jak už jsem naznačila, tak vaše domovina vašich předků je samozřejmě Řecko. Vy tu tradici nesete, protože teď jste předseda asociace správní rady, tak, aby to bylo dobře?
2: Předseda správní rady asociace řeckých obcí v České republice.
1: Tak, už to víme, která řecké obce letos budou slavit 30 let za pár dnů, tak mimo jiné i proto je tady pan Dulkeridis, aby vás pozval, ale nejdříve první řecké děti nebo teenageři nebo k nám přišli v roce 48.
2: První do tehdy Československa přijeli právě řecké děti. A to bylo v roce 48 a bylo to v dubnu a bylo to do Mikulova. První vlaky s dětmi přijeli do Mikulova. Následně potom přijeli starší, zranění, kteří se umisťovali do lázní a potom nasledovali už dospělí rodiče a i ty dospělejší děti.
1: Jste říkal, že mohu prozradit, že vy jste se narodil v roce 1955.
2: Ano.
1: Vaší mamince tehdy bylo 20?
2: No byla 31. ročník, takže 24, ale to už bylo vlastně po taleporii občanské války. Ona vlastně vstoupila do těch řad osvobozenecké armády, vstoupila už v 16.
1: Mm-hmm. A ona se s tátou potkala třeba ve vlaku, nebo?
2: S mými rodiči to bylo trošku jiné. Oni původně byli ze sousedních vesnic, tam v té oblasti, kde bydleli.
1: Kde to prosím bylo?
2: To bylo při severní hranici Řecka ze severní Makedonii. Mm-hmm. Byly dvě vesnice, tam je správně oblast Kilkis, něco jako okresní město. A byly dvě vesnice, které byly přes kopec. A co jsem se později dozvěděl, tak můj tatínek s svým budoucím švagrem měli takové ty války, co házeli po sebe kameny a rozbil mu hlavu. A oni se potom potkali až v Československu, kdy maminka se svými rodiči a sourozenci byli v Brně a můj tatínek se dostali do Karviny se svojí rodinou. A potom se potkali.
1: A kde?
2: No, byli, protože oni to měli tak, že vlastně z těch jednotlivých vesnic, co říkáme, co byli v tom odboji, odešlo hodně lidí. A oni mezi sebou byli zpřízněni. Třeba moje babička z tatinkové strany je z vesnice od mojí maminky. Mm. A od maminky maminka moje babička z maminčiny strany je zase z vesnice od tatinka. Takže
1: v podstatě se navštěvovali v těch 50. letech.
2: Ne třeba přímo oni.
1: Ale jejich rodiny a tak na sebe vlastně
2: příbuzní.
1: A tak na jednom z těch setkání někde v Karviné nebo v Brně.
2: Asi v Brně, protože my jsme jezdili do Brna. Potom.
1: Na sebe narazila ne paní Dulkeridisová, ale...
2: Paní Pozidu. Rachili.
1: Rachili.
2: A tatínek byl Sokratis.
1: Krásné. Ne Sokrates, ale Sokratis.
2: Sokrates je potom jakoby v tom českém tvaru.
1: Ano.
2: My jsme měli potom, možná se zmíním, jaký jsme měli problém, když jsem svému synovi chtěl dát jméno Sokratis.
1: No, jasně, protože to byla doba, kdy se vám syn narodil jiná, než je dnes, kdy se dávají jména nejrůznější a matriky to povolují. Takže v tomhle máme jasno, rodiče se potkali v Československu, ale jako opravdu Řekové, mluvící spolu řecky, samozřejmě doma.
2: A
1: vy jste prvorozený, Michalisi?
2: Druhorozený. Mám ještě sestru starší.
1: Starší sestru a to má jaké jméno, ať si ta řečtiny...
2: Ona je Vera.
1: Vera.
2: Protože to byla zase sestra od tatinka, takže to jsou takové tradice, se to dávají. No.
1: No tak krásně, tradice v Řecku to je slovo, které prostě, které je nade vše a rodina je nade vše. Tak milí posluchači, to je taková malinká vizitka mého dnešního hosta, pana Michalise. Michalise, říkám to správně, Dulkeridise, předsedu správní rady Asociace řeckých obcí.
2: V České republice.
1: V České republice.

0: Host Českého rozhlasu Ostrava, předseda správní rady Asociace řeckých obcí v České republice, pan Michalis Dulkeridis, už něco málo řekl o svých rodičích. Vy jste se tedy nakonec narodil v Brně?
1: Nebo Karvine.
0: V Karvine. Odkud pocházeli tedy
1: potom rodiče
0: vaší maminky?
1: Ano.
0: Vaší maminky. Jenom doplníme, že vaše sestra Vera znamená tedy řecky
1: snubní prstýnek.
0: Snubní prstýnek. Takže dětství 55. rok. Dobře, ale rodiče nějak asi, tatínek pracoval v hutích někde nebo
1: ne,
0: v dolech?
1: Ne, právě tehdy to bylo tak, že nás rozdělovali teda ty řeky, co přijeli do Československa, rozdělovali podle toho, kde, kam potřebovali, podle no podle toho, kde to bylo zapotřeba. Třeba tam, kde jsme potom bydleli my v Karvine, tak tam byl bytostav, takže tam potřebovali do stavebnictví. Ale je tam i Kovona, co byly vlastně i hutě, NHKG tam bylo. A zase i do NHKG. Tatínek se pracoval v bytostavu a maminka pracovala v Kovoně, svařovala zárubně.
0: Aha.
1: Celý život svařovala zárubně.
0: Svářečka teda. Přímo.
1: Ano. A tatínek byl betonář.
0: Betonář.
1: Postavili celou Karvinu a dokonce i Prahu.
0: Jakože vy jste potom zůstali doma jako děti? Aho, a oni...
1: Tatínek jezdil
0: pracovat.
1: Kovona, Karvina, takže maminka byla pořád tam a tatínek postavil. Ale nejenom on, všechny ty řecké čety. Oni byli vyhlášeni.
0: A doma byl teda ale spíš zemědělec, ne? Nebo...
1: Myslím, že ani moc neměl čas být zemědělec.
0: On protože... 19 mu bylo, když přišli.
1: Ale on už mezi tím bojoval.
0: Jo.
1: To bylo od roku 46, ta občanská válka.
0: Jasně. Takže vlastně vy jste vyrůstal v takovém prostředí, kde se slovo cement a tak skloňovalo běžně?
1: Mě skloňovalo, ale moc jsme o tom nemluvili, o té práci. Tatínek přišel z práce a už jsme měli prostě něco jiného. Tatínek vždycky z práce šel, a protože přece jenom tam se projevilo, jak se říkala, ten sklon k té přírodě, tak ani se nepřevlíkl, hned z práce jel na zahrádku, tam měl slepice, tam měl zeleninu, všechno, udělal tam, potom teprve přišel domů. A
0: věnoval
1: se rodině. Proč
0: se tak ptám, že? Kam tím mířím? Jako?
1: Trošku.
0: Vaší profesi. Protože pan Michalis je stavební inženýr a tak jsem si myslela právě, že tam jste jako nasál od státy tu stavařinu.
1: No vlastně i můj strýček, švagr od tatínka, měl za manželku jeho sestru. Všechno tam bylo prostě kolem bytostavu. Ti muži většinou. Ale potom také, jak se říkala, tak muži i v těch hutích. Tam byla pobočka Nové hutě Klementa Gottwalda. No a ženy buď, když byly v bytostavu, tak se starali o úklid. A nebo potom tam, jak jsem říkal, maminka svařovala zárubně.
0: Ale tatínek teda chtěl, ať je z vás stavař? Nebo to bylo...
1: Nebyl nic proti. Já jsem prostě to viděl a nějak mě to zaujalo. Dokonce jeden můj kamarád, tam kde jsme bydleli, o rok starší, šel na průmyslovku stavební a řekl mi, jak jsem si říkal, kam půjdu, tak řekl, tak jsem nerozmýšlel, věděl jsem, co to stavebnictví je, takže jsem šel.
0: Jste musel mít dobré známky, protože tehdy se asi na takovou školu nevzali.
1: No, dobré. Dostal jsem se.
0: Dostal jste se. No, ale pak jste vystudovali vysokou školu. Takže...
1: A tam už mi hrozilo vyznamenání.
0: No, tam jste asi pochopil, jakou cestou teda chcete jít, že?
1: No, spíš už mi to lépe šlo.
0: Aha. Jo, protože jste tak jako dospěl trošku později,
1: ano,
0: jo?
1: Já jsem, když veme základní školu a průmyslovou školu, tak jsem tomu moc nedával.
0: Mm-hmm,
1: jo? Ale jediné, co jsem měl, tak jsem měl paměť. A potom už to bylo furt lepší a lepší, takže...
0: A rovnou jste šel po maturitě, nebo tam byla nějaká mezera?
1: Ne, šel jsem rovnou po maturitě, protože můj prospěch tehdy, to byl experiment, což jsem rád, že to byl zrovna v tom roce, když jste dosáhla na maturitě určitého průměru, i během studií, tak vám odpadly ústní zkoušky. Ne, písemné zkoušky, až se šlo
0: jenom,
1: k ústním.
0: K ústním. A ty jste zvládl.
1: To už byl předpoklad.
0: To už byl předpoklad. Tak jsme se dozvěděli, jak se pan Michalis Dulgaridis stal tedy stavebním inženýrem. A po písničce se ho zeptám, jak se stal předsedou správní rady Asociace řeckých obcí České republiky.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O dnešním hostu Českého rozhlasu Ostrava Michalisi Dulkeridisovi víme už docela hodně. Řekla jsem tedy, že teď prozradíme, jak se to stalo, že jste se stal předsedou správní rady Asociace řeckých obcí ČR. Celé ČR. Kdo za to může?
1: Já vám řeknu tak v kostce celou tu cestu. Já jsem v období 97-98 žil v Řecku. Z rodinných důvodů jsme odešli z Řecka a vrátili jsme se zpět do Karviné. A tehdejší předseda řecké obce říká, ty jsi byl dlouho v Řecku, ty přijdeš a budeš učit děti řecky. Já jsem souhlasil.
0: Promiňte, vstoupím do toho. Vy jste říkal rok, že jste tam žil, ne?
1: Nějaké roky.
0: Jo, nějaké roky. Pardon.
1: Já vždycky tak nějak.
0: Jo, nějaké roky. Takže třeba 5.
1: 7-8.
0: Tak, to už je jiná.
1: A tak mi říkal, že tam jo, proč ne? Tím pádem mě vzali jakoby do rady řecké obce, protože obce mají rady, asociace má správní radu. A měl jsem na starosti děti. Tak jsem je začal učit, to bylo tehdy 18 dětí od 6 do 11, 12 let. A tak jsem je učil, zúčastňovali jsme se na oslavách obce, kdy jsem s nima nacvičil nějaké básničky, písničky, státní hymnu samozřejmě. A tak se to vyvíjelo, až potom byly zase byly volby do obcí a nějakým nedopatřením, zůstaneme u nedopatření, jsem se stal předsedou řecké obce Karvina. A to bylo v roce 2001. Takže od roku 2001 jsem byl předsedou řecké obce Karvina a jako každý předseda jsme byli aktivní. Pořádali jsme akce, nabalovalo se to na sebe, mezi tím se vystřídalo, řekněme, 5 dalších předsedů řeckých obcí, až když byl ten poslední, tak s ním jsem měl velice dobré vztahy.
0: Ten byl odkud, promiňte?
1: Ten byl z Krnova. Poslední přede mnou, předseda Asociace řeckých obcí, správní rady, byl z Krnova, pan Christos Bialas. A měli jsme dobrý vztah a za jeho působení jsme s mým kolegou z řecké obce Karvina se jali a připravovali jsme vlastně veškeré projekty, co se dávaly na dotace od Ministerstva kultury po Ministerstvo školství a na jednotlivé obce.
0: A přitom jste podnikal?
1: Přitom jsem, ano, už jsem podnikal. Nejdřív jsem byl, ale to bylo předtím, než jsem odjel, jsem pracoval jako projektant, ale potom už jsem podnikal ve stavebnictví.
0: Ale ta organizování řecké menšiny, to byl takový jako jenom koníček, to nebylo vaše zaměstnání?
1: To nebylo zaměstnání, to jsme dělali dobrovolně.
0: Dobrovolně, tak ano, jasně.
1: Dobrovolně, samozřejmě, potom se to stala vášeň a koníček.
0: A organizoval jste teda řecké obce tady v regionu?
1: Ne.
0: Spolupracovali jste.
1: Organizoval jsem Karvinou, ale samozřejmě v rámci asociace, kde jsou vlastně všichni předsedové, tak jsme dělali některé společné velké akce.
0: Takže vy jste jenom Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. V Čechách?
1: Ne.
0: Máte
1: Praha.
0: Taky? Praha?
1: Byla. Tam taky byla taková historie. Javorník, Šumperk, to už je Olomoucký kraj.
0: Aha, vlastně jo.
1: Brno.
0: Jasně.
1: A potom vlastně vesměs tady Moravskoslezský, tehdy řekněme Severomoravský.
0: Ostrava, Karvina, Krnov.
1: Ostrava, tehdy byla Ostrava, Karvina, Bohumín, Třinec, Havířov. Bylo nás asi 14 řeckých obcí.
0: A teď?
1: Teď nás je 7.
0: Protože se sloučili některé?
1: Některé se sloučili, některé přestali fungovat, protože byli třeba ve Vrbně, v Albrechticích a tam myslím ne, ale nevadí. A přestali časem fungovat. Jo? Třeba v Jeseníku byla řecká obec a ta fungovala tak dlouho, než tam zemřela předsedkyně. Potom už to neměl, nebo nechtěl nikdo dělat.
0: Ale jisté je, milí posluchači, že 30. výročí řeckých obcí v České republice založení se slavit bude, a to už zanedlouho. Takže pokud máte rádi řecký temperament, kulturu, určitě i dobroty, tak poslouchejte i dál, protože můj dnešní host, pan Michalis Dulkeridis, vás určitě pozve na akci, která s tímto kulatým výročím souvisí. A bude to tady v regionu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Určitě víte, že v Česku jsou řecké obce. Možná jste nevěděli, že předsedou asociace správní rady asociace řeckých obcí České republiky je Michalis Dulkaridis, můj dnešní host Českého rozhlasu Ostrava. Tak Michalisi, bude se slavit určitě s dobrýma řeckýma dobrotama v Karviné.
1: Bude
0: se 30 let vašich.
1: Bude, určitě bude. Řecká obec nebo řecká menšina působila v České republice od toho roku 48. Vždycky v nějakém formátu až 4.7.1996 se to zaregistrovalo jako asociace řeckých obcí. A od té doby vlastně letos uplyne 30 let. A my 7. listopadu, to byla nejbližší sobota k tomu 4., budeme slavit 30. výročí. Bude velká kulturní oslava, bude to v kulturním domě v Karviné, Novém Městě. A vystoupí tam taneční soubory při jednotlivých obcích, co jsou hudební soubory. Přijede dokonce i z Řecka hudební soubor. A jsou pozvaní významní hosté. Náš největší poskytovatel dotací je Ministerstvo kultury, takže tam budou. Máme vlastně udělenou i záštitu ministra kultury. A bude tam to vystoupení, spoustu hostů, já nevím, představitelé jednotlivých obcí, kde působí řecké obce, kraje.
0: Hlavně ta řecká atmosféra tam bude.
1: Ta doufám. Atmosféra tam bude, určitě, určitě. Chystá se, myslím, že to bude velice hezké to představení, kdy od úvodního slova až po konec bude furt vás držet v těch sedadlech. Mm-hmm.
0: A váš soubor nějaký funguje teď v Karviné?
1: Fungují soubory v Karviné, mm-hmm. v Karviné sice už na té bázi, protože ty děti, které to zakládali, které vyšly z toho kurzu řečtiny, co mm-hmm. jsem tehdy vyučoval, už mají jiné zájmy, mají své děti. A
0: no takže, ale tu řečtinu tam držíte, ne? Pořád.
1: V Karviné už ne, ale drží se, protože nemáme tam ještě ty malé děti. Jo? Mm-hmm. Potom z těch obcí, kde jsou ty malé děti, samozřejmě se tam ta tradice je. Dokonce děláme dotace na ministerstvo školství právě kvůli té výuce. Mm-hmm. A vystoupí tam taneční soubory, řekněme, Ostrava, Karvina, Krnov, Brno, Praha. Mm-hmm. Dokonce oni působí i společně. Jo? Mm-hmm. Takže ty podle toho, jaká oblast se tančí,
0: jasně,
1: tak se dají dohromady.
0: No prostě bude to řecký večer. My, kteří jezdíme do Řecka rádi, no tak tu atmosféru tam určitě si dokážeme představit. Já si pamatuju jednou kamarád, chtěl jít v čele toho průvodu a někdo mu řekl, to nesmíš.
1: Jsou tance, které vlastně ten v čele se jako vyniká,
0: ano,
1: v úvozovkách se předvádí, jo, a dělá. A potom jsou tance, kde jsou striktně,
0: ano,
1: nikdo nevyčnívá, ale jsou to tance, vlastně nejstarší zaznamenaný tanec bojový je z oblasti Pondu. To je oblast, který teď je, to je vlastně na jižním pobřeží Černého moře, dnešní Turecko, mm-hmm. a to je nejstarší tanec na světě. Michalis, aspoň tady v Evropě, nevím, Jižní Amerika tak.
0: Jo. No, já myslím 7. listopadu, připomínám, milí posluchači, budou dveře Domu kultury v Karviné Novém Městě otevřeny vám.
1: Přístup je přístup pro všechny.
0: Bez rozdílu pohlaví.
1: Bez rozdílu pohlaví, vyznání, národnosti.
0: Jasně.
1: A vstupné je 200 korun.
0: Dobře.
1: Já si myslím, že to není moc.
0: Je, určitě. A na závěr máme, ano?
1: A ještě bych chtěl podotknout, že tam budou i ukázky řeckého jídla.
0: No tak. A na závěr prosím řekněte, kam bychom měli příští rok jet do Řecka na dovolenou. Dejte nám tip. Váš
1: no,
0: osobní
1: srdcový. Já vám řeknu takový ten kamkoliv. Ostrovy, samozřejmě největší ostrov Kréta. A potom, jak říkám, dobře víte, že hodně těch míst je zpropagováno, jdeme tomu, filmem. Jo, tak každý
0: tak
1: ví.
0: Tam nemusíme třeba.
1: Každý ví, ale právě naopak, právě na základě toho to navštěvují. Jo? Jo.
0: No a co pevnina, co Peloponnes?
1: Tak, pevnina jako moji rodičové po příjezdu do Řecka, protože i moje babička byla vlastně z toho Pondu v dnešním Turecku, se dostali do Řecka a takže já jsem sever Řecka.
0: Dobře.
1: Ale je tam Chalkidiki, která je úžasná. Je Peloponés, který neprojedete jen tak, to chcete měsíc.
0: Aha.
1: A potom všechno ostatní, co vám mám říct?
0: No, nemusíte. Řecko jsem měla tu možnost mnohokrát navštívit a vždycky opravdu ta atmosféra tam byla zcela výjimečná. Tak já vám moc děkuji, ať se vám oslavy vydaří. A jak jste říkala, v roce 2008 se tady možná potkáme.
1: Protože 2028.
0: 28 samozřejmě, protože to budou oslavy významně.
1: 80. výročí příchodu našich tak. Rodičů
0: tak, a prarodičů. Tak děkuji vám, že jste přijel. Hostem Ivy Piskalové byl pan Michalis Dulkeridis. Naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl dnešní host Ivy Piskalové. Další interview vám nabídneme v našem pondělním dopoledním vysílání po 11. hodině. Za 2 hodiny a 11,5 minuty se otevřou v České republice volební místnosti. Volby začínají ve 14 hodin. V Moravskoslezském kraji můžete volit ve zhruba 1250 různých okrscích, a to do zastupitelstev obcí, měst i městských částí. Dneska můžete k volbám přijít až do 22. hodiny, zítra potom od 8 do 14. My vám pak v našem zítřejším vysílání samozřejmě nabídneme volební speciál a budeme komentovat výsledky, které budou postupně procházet nebo přicházet do rozhlasu, takže pokud budete poslouchat zítra Český rozhlas Ostrava, tak se jako první dozvíte, jak to dopadlo právě u nás v našem kraji. Za 10 minut zhruba přijde do studia i Petr Hrčka, nabídne vám aktuální zprávy, no a hned po nich už se můžete na vlnách Českého rozhlasu Ostrava těšit na svou oblíbenou hudební poštu. Tak tedy hezké dobré dopoledne z Ostravy.

0: Če nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odpoledne se v regionu otevřou volební místnosti. Pamětníci v bývalé krnovské textilce Karlova začínají vracet do tamních prostor zachráněné materiály po požáru v roce 2017. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Lidé v Moravskoslezském kraji budou volit ve zhruba 1250 okrscích kandidáty do zastupitelstev obcí.

0: Stát chce posílit ochranu živnostníků před věřiteli. Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, která má zabránit placení nepřiměřených sankcí za nesplácení dluhů. Návrh je teď v připomínkovém řízení a příští týden o něm bude ministerstvo jednat například se zástupci neziskových organizací. Obávají se, že by změna mohla oslabit postavení spotřebitelů. Do bývalé krnovské textilky Carnola se začínají vracet zachráněné věci po požáru v roce 2017. Na obnově strojů i materiálu pracují přímo pamětníci. Do sbírky přispívají i dárci, říká bývalá vedoucí pracoviště v Carnole a pamětnice Jitka Navrátilová.
1: Ten provoz povstává z popela. V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
0: V bývalé textilce mělo vzniknout muzeum. Město ale plán odsunulo popovodně v roce 2024 na neurčito. Přízemí památky bylo totiž pod vodou. Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
2: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
3: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
2: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
3: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let se v listopadovém play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA ve švýcarském Lyonu. První zápas odehrají čeští reprezentanti venku, odvetu doma. Přesné termíny zatím nejsou známé. Tým trenéra Michala Bílka bude usilovat o čtvrtou účast na evropském šampionátu za sebou. Počasí. V noci očekáváme velkou oblačnost kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm, teploty od 13 do 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Silnice druhé třídy číslo 449 u Jiříkova na Bruntálsku je kvůli dvěma spadlým stromům neprůjezdná. Na místo míří hasiči. Na silnici 1/45 probíhá dnes do 16 hodin údržba dopravních značek a větrných rukávů. Uzavřena je zpevněná krajnice, oba jízdní pruhy zůstávají průjezdné.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pět minut po 12. hodině, tohle byl Petr Hrčka a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Právě teď bude začínat hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Telefonní číslo 596 11 22 66. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná jediný pořad Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém si písničky vybíráte sami. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. A dneska začínáme v mé oblíbené valašské dědině. Míříme na Rožnovsko, konkrétně do Vidče, kde nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den vám i všem posluchačům Rádia Ostrava. Chtěla bych touto cestou a písničku poslat dneska do Ostravy Hrabovky, kde slaví dneska své narozeniny můj švagr Joška Kněžko. Joško, všechno nejlepší, hlavně štěstí, hlavně zdraví a taky dobrou pohodu. A k té ti posílám tu tvoji oblíbenou písničku. A vám děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den, do Vidče.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A s hudební poštou zůstáváme v Havířově, kde jsme byli i před malou chvílí. Tentokrát se nám ale dovolala z Havířova paní Maruška. Dobrý den.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore a všichni posluchači Radia Ostrava. Protože jsem se včera nedovolala, tak bychom chtěli dnes popřát a poslat písničku paní Věrušce Matějkové z Bykova u Krnova, která měla včera svátek. Milá Věruško, vše nejlepší k svátku, hlavně zdraví, štěstí, rodinou, pohodu a panenka Maria, ať tě opatruje. To ti za manžela Jendu, děti Martina, Lucinky s rodinou, všechny vnoučatka, švagry a švagrové, celého srdce přeje švagrová Maruš s rodinou. Děkuji vám moc, pane redaktore, za vyhledání písničky a přeji vám moc krásný víkend.
1: Rádo se stalo a hezký den, mějte se dobře v Havířově.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně, sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Iveta Kubišová a její legendární balada. Věřím, že jsme maminkám udělali radost. Tohle je Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A další přání už bude mít paní Anička, která se chystá pomalu a jistě k volbám. Aničko, hezký den do hati.
2: Děkuju, mám taky hezký den. A dneska bych chtěla poblahopřát svojmu asistentovi, který mi zajel do lékárny, všechno mi udělal, co bylo třeba. A vám posílám taky písničku, že umíte udělat chlapské věci. A moc vám děkuju a nashledanou.
0: Tak jo, tak pozdravujte asistenta Aničko a držte se, těším se na příště.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za další písničkou se teď vypravíme do Zadních Beskydských hor. Míříme do míst, kde nedaleko od sebe pramení řeka Ostravice i Rožnovská Bečva. V Horní Bečvě nás čeká paní Marta. Dobrý den.
1: Hezky, dobrý den.
0: Tak, paní Marto, slyšíme se, povídejte.
1: Ano, já vás slyším.
0: Ale my vás neslyšíme, tak povídejte.
1: Tak dobrý, už se slyšíme.
0: Ano.
1: Ano, tak hezky den ještě jednou vám i všem posluchačům. A dneska bychom chtěli poslat písničku a blahopřání paní Věrce Jakešové k jejímu včerejšímu svátku. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, rodinné pohody.
0: Tak paní Marta nám zase vypadla, ale doufám, že to přání bylo... Minimálně ta část byla slyšet, paní Věrce přejeme, ale jinak nám vypadáváte. Máte tam nějakou...
1: No, problém je se signálem, nevím, já vás slyším pořád. Tak ještě jednou přejeme to zdraví, to, pohodu, spokojenost, radost a všechno dobré v životě. Přeje Marta, Martin a Pašutovi. A vám moc krát děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: A hezký víkend.
0: Mějte se dobře na Bečvách, paní Marto, naslyšenou. No a paní Věrce dodatečně taky blahopřejeme.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, míříme rovnou za další písničkou. Tentokrát do Třince, čeká nás tam paní Věra. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a taky posluchače. Dnes na státek Sara Barboríková v Rakovníku. Milá Saro, přejeme ti všechno nejlepší k státku. Hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti splní všechno, co si přeješ. To ti ze srdce přeje přítel Ondřej, Šárka a teta Regina a strejda Patrik s rodinami a také Kleuška. Připojuje se babička Věra a celá další rodina. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou.
3: Rádo se stalo, paní Věro. Přejeme hezký den do Třince.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme před sebou další, tentokrát už poslední přání dnešního vysílání a bude ho mít paní Erika z Bohuslavic. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím vás i posluchače Rádia Ostrava a přeji krásný den. Zítra oslaví své narozeniny paní Heda Stočková z Bohuslavic. Přejeme jí moc štěstíčka, zdravíčka, Božího požehnání, a že Panna Maria stále chrání. To i přeji její dcery s rodinami a svakla Erika. A v neděli oslaví své 90. pan Jan Vitasek, kostelník bývalý z Bohuslavic. Milí oslavence, každý den je stejný, ale ten nedělní budeš mít jiný, kdy budeš slavit překrásné své 90. Doba bude vnadná, kdy můžeš vypít dvě skleničky slivovičky do dna. Přejeme ti moc těstička, zdravička, Božího požehnání a pomodli se pod ochranu paní Marie a ona tě vždy pod svůj plášť přikryje. To ti přeji z celého srdce manželka, děti s rodinami, všichni farníci, co tě máme rádi. Paní Erika a otec Krištof, děkuji vám a nashledanou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Bohuslavic přejeme a posíláme písničku.

0: vím.
1: Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 9. října. Za malou chvíli Petr Hrčka a aktuální zprávy a hned po nich už magazín Vesele a zdravě. Krásný den na Moravu a do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dnes začínají komunální volby. V Moravskoslezském kraji může volit zhruba 1 000 000 lidí. Lázně v Karlově Studánce nabídnou nácvik samovyšetření prsou. Polsko chce zakázat noční prodej alkoholu a reklamu na pivo. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Od dnešní 2. hodiny můžou lidé volit do zastupitelstev svých obcí a měst. Moravskoslezský kraj má více než 1 000 volebních okrsků. V 6 obcích budou lidé navíc hlasovat taky v referendech. Například obyvatelé Zátoru, Horního Benešova a Starých Heřminov rozhodnou o budoucnosti zvažovaných staveb větrných elektráren. V částech na Karvinsku, Ostravsku, Frýdecko-Místecku nebo Novojičínsku hlasují lidé o svém budoucím senátorovi. Volební místnosti se zavřou 10 hodin večer a otevřou zase zítra v 8 ráno. Ostravský magistrát vytvořil volební aplikaci. Lidé se tam podle adresy dozví, kde mají volit a jak si domluvit hlasování do přenosné urny. Zájemci aplikaci najdou na adrese mapy.ostrava.cz. Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné v aplikaci voliči najdou

0: V bazénu pak mohou zájemci plavat kilometry pro ostravský spolek Onko Amazonky, který se prevenci a podpoře žen po léčbě rakoviny prsu dlouhodobě věnuje.
1: Na silikonovém modelu se zájemkyně naučí rozpoznat podezřelé bulky a články ostravského spolku Onko Amazonky jim předají vlastní zkušenosti. Lázně také nově nabízejí specializovaný program pro ženy po léčbě rakoviny prsu. Z Karlovy Studánky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Polští poslanci schválili omezení nočního prodeje alkoholu mezi 10. hodinou večer a 6. hodinou ráno. Zákon ještě projedná Senát. Nařízení se týká večerek a čerpacích stanic, neplatí pro bary a restaurace. Poslanci se také dohodli na zákazu reklamy na pivo. Reklamy na jiné alkoholické nápoje jako víno nebo cider už Polsko zakázalo dříve. Mnohá polská města už noční prodej alkoholu omezila. Podle jedné z autorek zákona se v nich snížila kriminalita a ubylo policejních zásahů. Podle loňské statistiky si Poláci nejčastěji kupují pivo. Následuje ho vodka a víno.
2: Počasí.
0: V noci očekáváme velkou oblačnost kránu na Bruntálsku s možností slabého deště. Teploty kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm. Teploty od 13 do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Zahradní ulici v Hlučíně se srazila dvě osobní auta, na vozovce zůstala překážka a v Hlučínské ulici v Ostravě komplikuje provoz náklad vysypaný z nákladního auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
4: Dobrý den, je mi velkou ctí.
3: To dnešní téma, připomenete ho?
4: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
3: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
4: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
3: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestaly vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala, na jaké centrum, tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice, vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
0: Ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc?
2: No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc, ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulor a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky? Prostě předepíšu nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuju za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuju za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začaly komunální volby a doplňovací volby do Senátu. Opavská nemocnice začala budovat centrální urgentní příjem. Baník Ostrava se v osmifinále MOL Cupu utká se Spartou na jejím stadionu. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V celém Česku se právě teď otevřely volební místnosti. Začaly komunální volby, doplňovací volby do Senátu a v 6 obcích Moravskoslezského kraje také místní referenda. V Horním Benešově na Bruntálsku je reportér Martin Knitl.
4: Hned na dvě otázky tady můžou voliči v referendu odpovědět. Jedna se týká větrných elektráren. Místní radnice chce vědět, co si o tom lidé myslí, protože město předpokládá, že se nějaký investor objeví. A taky je tady otázka, která se týká stavby splyňovací jednotky odpadů, další případné investici. Hlasování začalo, první voliči přišli a provedení města to samozřejmě bude důležité, jak to všechno dopadne a jestli bude referendum platné a závazné. Z Horního Benešova Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Moravskoslezská nemocnice Opava začala po několika letech příprav stavět centrální urgentní příjem za 680 milionů korun. Nahradí dosavadní samostatná pracoviště na chirurgii a interně a má urychlit poskytování akutní péče. Nejprve vznikne v nástavbě 5. podlaží nový stravovací provoz, kam se přestěhuje současná jídelna. V uvolněných prostorách potom nemocnice vybuduje samotný urgentní příjem. Stavba financovaná z evropských dotací a peněz Moravskoslezského kraje má být hotová na jaře 2028. Frenštát pod Radhoštěm nechal vybudovat nové ekologické

0: Polská policie zadržela několik dalších mladistvých, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky útokem na školu a spolužáky. V Čechanově dokonce dva autory takových příspěvků přivezli na policejní stanici jejich rodiče. Policie také vyzývá společnost, aby nešířila na internetu neověřené informace.
1: Na internetu se objevila zpráva, že středeční a čtvrteční útoky nožem, které spáchaly dva mladiství, jsou součástí výzvy na internetu, která podněcuje k útokům na školách. Polská policie tyto informace vyvrací s tím, že zatím nic nenaznačuje, že by útoky byly takto koordinované.
2: Reagujeme na každý signál, který dostaneme a který vyvolává jen potenciální ohrožení nebo znepokojení v lokální komunitě, hlavně komunitě žáků a studentů.
1: Řekl televizi TVN mluvčí policie v Olštině Tomáš Markovský v souvislosti se zatčením 16-letého mladíka, který na sociálních sítích vyhrožoval útokem na školu. Následně vypověděl, že to měl být vtip. Policie v Polsku zadržela kvůli podobným příspěvkům během včerejška a dneška několik lidí. Provedla také 10 000 kontrol škol. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: Baník Ostrava čeká v osmifinále domácího poháru atraktivní souboj na hřišti pražské Sparty. Rozhodl o tom dnešní los MOL Cupu. Slavia se utká s nováčkem první ligy Zbrojovkou Brno. Jediný druholigový celek v soutěži Prostějov přivítá Hradec Králové a Zlín narazí na vítěze duelu mezi Jihlavou a Plzní. Počasí. V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, teploty od 13 do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/67 v Karviné se srazila dvě osobní auta, na vozovce zůstala překážka. Na náměstí Minoritů v Krnově havarovalo osobní auto s motocyklem. Oběma místy se projíždí se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Přeji vám hezké páteční odpoledne, máme 5 minut po 14. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli odstartujeme také to dnešní odpolední vysílání. Jak už víte, určitě nejen z našeho zpravodajství, před několika minutami se otevřely volební místnosti v Česku. My pro vás mapujeme, jak to tam vypadá, za malou chvíli se vydáme do volební místnosti ve Frýdku Místku, kde máme reportéra Františka Kuču. V polovině hodiny vás pozvu do Šenovského muzea. No a náš regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, zamířila na místo, kde si můžete prohlédnout Formuli 1. A to přímo v Dolních Vítkovicích. Co vše tam je k vidění, to si řekneme v druhé půlce hodiny. Z muziky Václav Neckář, Bára Basiková a nebo třeba Miroš Birka. Tak příjemný poslech. Krásné páteční odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny, také Iveta Dadamová.

0: Česku začaly komunální a senátní volby. Volební místnosti jsou otevřené pár minut. Dnes mohou tedy lidé hlasovat až do 22. hodiny. Průběh voleb v Moravskoslezském kraji budou po celou dobu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava také sledovat naši reportéři. Před jednou z volebních místností přímo ve Frýdku Místku je právě teď František Kuča, kterého zdravím. Františku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Jak to po prvních minutách vypadá se zájmem voličů přímo na místě?
1: Tak já stojím před volební místností 22, která je v jedné z budov magistrátu. Asi 10 minut před otevřením čekalo uvnitř na chodbě i venku okolo 10 lidí a teď jsem jich napočítal, že zhruba 15 až 20 jich přišlo v těch uplynulých minutách. Při minulých volbách v roce 2022 byla volební účast přímo tady ve městě Frýdku Místku něco málo přes 37%, což bylo pod celostátním průměrem, který byl 45,3%. Jinak v okrese Frýdek Místek budou lidé dělit hlasy mezi ve městě Frýdek Místek budou lidé dělit hlasy mezi celkem 9 politických subjektů, které si v zastupitelstvu rozdělí 43 míst.
0: Frýdek Místek je ale jedním z okresů v regionu, kde letos lidé vybírají také své senátory. Platí to?
1: Přesně tak, a to ze 7 kandidátů. Lidé v Moravskoslezském kraji budou vybírat své zástupce v Senátu také v obvodech Ostrava Město a Karviná a hlasovat budou i lidé na Novojičínsku, kam zasahuje volební obvod Přerov. Volba senátora je zpravidla dvoukolová, kandidát do Senátu může být ale zvolený už v prvním kole, pokud získá přes 50% hlasů. Jinak do druhého kola, které se uskuteční za týden, postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů. Senátní mandát je pak na 6 let.
0: Františku, 6 obcí také vypsalo místní referenda, kde a o čem se rozhoduje.
1: Velkým tématem je letos stavba větrných elektráren. O dalším postupu v souvislosti se zvažovanou stavbou větrníků budou lidé rozhodovat v Zátoru, Horním Benešově a Starých Heřminovech. V Horním Benešově bude také hlasování o souhlasu se stavbou splyňovací jednotky odpadů. Litultovice na Opavsku, tam jde o těžbu kamene v lomu. V Sedlnicích na Novojičínsku se lidé vyjádří k plánu výstavby fotovoltaické elektrárny, no a konečně v Kunčicích pod Ondřejníkem, tam občané rozhodnou o možné stavbě supermarketu. No a já ještě jednou připomenu, že volební místnosti se dnes uzavřou ve 22 hodin, no a zítra budou otevřené od 8 do 14 hodin.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za všechny informace.
1: Ráno se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Miroš Birka v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do muzea, přímo do Šenovského muzea, které vystavuje umělecké dřevořezby výtvarníka Františka Janošce. Plastiky jsou k vidění v rámci stále muzejní expozice. Ředitelka Simona Slavíková výstavu představila redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové.
1: Jsou barevné, prezentují svět svatých, jestli říkám správně, a odkazují do Beskyd, protože autor je z Beskyd, paní ředitelko.
2: Ano, tady u nás v stále expozici, teď ještě do konce října mohou návštěvníci vidět výstavu úžasných plastik pana Františka Janošce, který vlastně celý život působil v muzeu, ve Valašském muzeu v Rožnově, a teď vlastně tady u nás vystavuje své půvabné dřevořezby. Nejsou to ovšem jenom církevní motivy, jsou to i světské motivy, třeba tady toho úžasného vodníka s tím pivem a s tou fajfkou a s tím kapříkem jsme zakoupili k nám do muzea, do stodoly.
1: A ten je ale největší z těch plastik vystavovaných, ten má tak přes metr. Jinak jsou ty plastiky takové drobnější.
2: Je pravda, že část té výstavy máme také v evangelické kapli, kde jsou taky plastiky, ale pravda, většinou jsou menší, i když i těch větších má pan Janošec hodně, určitě stojí za zhlédnutí.
1: No, my jsme zmiňovali, že jsou vlastně ze dřeva, že jsou to dřevořezby, a zmiňovala jsem taky tu barevnost, takže pan Janošec si jako velmi pohrává s těmi barvami, ale tak asi ta lidová tvořivost v historii... Tak to vypadalo.
2: Má to právě ten půvab. Takhle málo kdo pozná, že to je třeba novinka, že to není nějaké historické, jo? Protože je to o tom, jak kdysi to opravdu vypadalo.
1: Protože jsou tam popisky, tak my se vlastně v tom i můžeme pěkně orientovat, která ta dřevořezba znázorňuje Madonu, máme tady svatého Pavla, Marie s Ježíškem, Nepomuk tady taky stojí, i svatá Gabriela. Svatou Gabrielu, přiznám se, vidím poprvé.
2: No, já také musím říct, že přesně nevím moc nic o svaté Gabriele, ale musím zase říct, že ta soška je úžasná.
1: V takovém zvláštním předklonu pokorném se sepjatýma rukama. No a vrátím se, paní ředitelko, k tomu vodníkovi. To teda je kousek, který bude dělat parádu teď
2: u nás v pergole, kde vlastně se pořádají pravidelné akce pro návštěvníky, jako třeba otvírání stodoly, takže určitě nám tam bude připomínat právě osobu pana Janošce a tady tu jeho úžasnou tvořivost.
1: Povězme, jak on se dlouho věnuje té řezbařině, to je asi celoživotní koníček?
2: Je to celoživotní koníček a vlastně celou dobu dělal i restaurátora v tom Valašském muzeu, takže celý život se tomu věnuje.
1: Takže práce se dřevem, to je jeho doména. No přijďte zkouknout nejen vodníka, ale i všechny ty svaté, kteří tady jsou seřazeni na tom závěsném zařízení ve stále expozici Šenovského muzea. Z Šenova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, a dnes pro vás sledujeme jednu atraktivní záležitost. Jaké to je třeba usednout za volant formule? No a jak vypadá závodní monopost z bezprostřední blízkosti? Tak to si dnes můžete vyzkoušet v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Na celý víkend se tam totiž otevřel závodní svět Formule 1. A to hned se dvěma monoposty týmu McLaren. Profesionálními simulátory, ale i ukázkami technologií, které chrání jezdce při vysokých rychlostech. A tak přímo na místě je také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím ve vysílání. Přeji dobré odpoledne. Petro, tak jak moc se dnes Dolní Vítkovice proměnily v závodní areál a co už si stihla vyzkoušet?
2: Krásné odpoledne. No já musím říct, že tady za multifunkční halou Gong je opravdu v tuto chvíli úplně jiný svět. A je to svět formulí a závodních aut a samozřejmě, jak si říkala, bezpečnostních prvků a simulátorů. Je tady toho opravdu hodně. Je tady i hodně zájemců o to vidět, jak takovéto věci vypadají. A já jsem tady teďka s paní Michálou Veličkovou, která je jednou z organizátorek té dnešní nebo vlastně víkendové akce. A řeknete mi dobrý den, co teda lidé tady u vás uvidí a na co se mohou těšit?
3: Dobrý den, tak asi jako hlavní lákadlo jsou tady loňský a letošní monopost McLarenu, které závodí, potom jízdní simulátory, kde se lidé můžou vyzkoušet, jaké to vlastně je, projet se, soutěže o merch a potom také věci, které závodníci nosí na sobě, a další věci.
2: No my jsme se bavili před chvilkou o tom, že je to vlastně neskutečné, když se do těch vitrín člověk podívá a vidí tam jenom takové jakože podvlíkačky třeba. A ono to má opravdu důležitou funkci a je to vlastně velmi potřebný prvek.
3: Je to tak, zrovna to, o čem jsme se tady bavili, je Nomex, který chrání jezdce před tím, aby neuhořeli, kdyby se jim něco cokoliv stalo a bohužel se stala třeba nějaká bouračka, tak aby to ochránilo vlastně. Nejenom samotná kombinéza, ale právě i tohle prádlo, které mají pod tím.
2: Kdybychom nalákali naše posluchače a chtěli se podívat tedy na formule a na bezpečnostní prvky, chtěli vyzkoušet, co všechno tady máte, dokdy budete mít tady tato stanoviště otevřená?
3: Dnes jsme tady do 8 večer, zítra jsme tady od 10 do 8 a v neděli jsme tady od 10 hodin, kdy začínáme společným výběhem, který bude kopírovat závod v Singapuru, který si jede tento víkend a končíme v 7 hodin večer.
2: Kdyby se někdo na ten běh chtěl přihlásit, tak může prostě jenom přijít a vyběhnout, nebo je potřeba někde se zaregistrovat?
3: Událost máme na Stravě, ale není potřeba se tam registrovat, stačí jenom přijít oblečený v běžeckém a přidat se k nám.
2: No tak já přeju, ať se všem líbí všechny expozice, které máte nachystány, ať se všem daří, ať je hezké počasí a do neděle, ať máte jen dobré zážitky. Děkuji moc.
3: My také moc děkujeme a budeme se na všechny návštěvníky moc těšit.
2: Takže kdybyste měli zájem, do neděle se určitě stavte za multifunkční halou Gong, tady v dolní oblasti Vítkovice vás čeká svět Formule 1 a myslím si, že pro všechny fanoušky to stojí za to.
1: Věřím, že svět Formule 1 přiláká nejednoho fanouška, ale Petro, co tebe? Co se ti tam nejvíc líbí a zkusila jsi přece jen už něco, nebo máš vyhlídnuto, co bys chtěla vyzkoušet?
2: No já musím říct, že těch zájemců o ty simulátory je opravdu hodně, takže já se postavím slušně do fronty a počkám a potom zjistím, že vůbec takhle rychle nemůžu jet, protože já jsem takový vyhlídkový řidič.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky moc za pozvání do Dolních Vítkovic v Ostravě. Věřím, že to tam opravdu stojí za to. A tobě děkuji za pozvání i všechny informace. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Halka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: A štěstí bude mít opět jeden z vás, 59 611 22 66. Koho vítám, kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Radka z Kopřivnice.
1: Zdravím vás, Radko, do Kopřivnice. Přeji krásné odpoledne.
2: Tak,
1: jeden balíček, takovéto vybavení pro správného houbaře, tady stále ještě pro vás máme, tak se pojďme podívat na soutěžní otázku, která je pro vás připravena. Klouzek obecný, bílý nebo sličný patří k houbám, na které můžete v přírodě narazit poměrně často. Zkuste si tipnout, podle čeho vznikl název klouzek. Podle toho, že houba má slizký a kluzký povrch klobouku. Za B. Roste nejvíc za deště u kluzkých skal. A nebo za C. Houbu objevil a pojmenoval mykolog Jan Klouzek.
2: Já myslím, že to Ačko.
1: Že má slizký a kluzký povrch klobouku?
2: Přesně tak.
1: Je to úplně přesné. Radko, moc blahopřeji, jste majitelkou dalšího vybavení pro správného houbaře, tak ať přijde k
2: žitku. To se mi hodí.
1: No to jsem ráda. No a jaké jsou vaše úlovky v lese letos, co se hub týká?
2: Ano, byla jsem, bohužel ne tady v Moravskoslezském kraji, kde to prostě málo, ale byla jsem poslední týden v září v Krušných horách a tam to byla nádhera.
1: Tak to je paráda.
2: Tak až po praváky, prostě nádhera.
1: No teda. Tak doufám, že využijete, i když už máme dnes 9. října, tak věřím, že ještě do lesa se vydáte a třeba nějakou úrodu hub ještě i tady u nás v našem kraji najdete.
2: Já taky doufám. Děkuji moc krát.
1: Moc blahopřeji, Radko, zůstaňte prosím na lince, ve vysílání se loučím a ještě jednou blahopřeji. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo klouzci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve 14 hodin se otevřely volební místnosti. Lidé tak vybírají nové zastupitele a senátory. Podrobnosti k tomuto tématu přidáme určitě i v 15, to znamená za 4 minuty v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. V 15 hodin více zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Petr Hrčka.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Otevřely se volební místnosti, lidé vybírají nové zastupitele a senátory. Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Vyšla kniha o ostravské vile Grossmann. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Ve 14 hodin se otevřely volební místnosti a Češi začali vybírat nové vedení měst a obcí. Dnes mohou lidé hlasovat do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14 hodin. Způsoby, jak si za plentou vybrat své zástupce, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
5: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen na příštími sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
3: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat také pro kandidáty do Senátu. Lidé v Krnově si musí dát pozor na změnu volebních místností ve městě. Volební okrsek číslo 4 se vrací do mateřské školy v Lubčické ulici, která je po povodni v roce 2024 už v provozu. Naopak voliči, kteří v minulosti chodili volit do jídelny nebo učebny průmyslové školy v Opavské ulici, budou muset zamířit jinam.
6: Jídelna je v rekonstrukci a v učebně je nově zřízená tkalcovská dílna. Voliči z okrsku 7 a 8 tak půjdou volit do jídelny školy v Žižkově ulici. Náhrada za učebnu bude pro okrsky číslo 10 a 11 přízemí střediska volného času Krnov v Dobrovského ulici. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Řidičům se 23. listopadu otevře další část obchvatu Opavy. Více než 2 kilometry dlouhá přeložka silnice 1/46 propojí silnici 1/57 s Olomouckou ulicí a odvede z města část kamionové dopravy. Stavbaři nyní pokládají asfalt a dokončují kruhový objezd u Opavské ulice. Nová silnice s 5 mosty stojí bezdaně 301 milionů korun a poslouží

0: století. Začínáme tedy v dějinách, zpracováváme příběh vily, ale také jeho obyvatel. Pokračujeme oddílem rekonstrukce v letech 2021 až 2024, kdy vlastně je rehabilitována ta památka. No a proto na těch zadních deskách máme fotografii soudobou. Počasí.
1: V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti lokálně s občasným deštěm, teploty od 13 do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hlučínská ulice v Ostravě je kvůli vysypanému nákladu dočasně uzavřená. Náklad brání provozu na celé vozovce nebo její části.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je toho opět mnoho, co můžeme nabídnout. Pozveme vás třeba na sportovní dřevorubecké snažení. O co jde? O 11. ročníku festivalu dřeva si řekneme více v polovině hodiny. V rubrice Jak nenaletět připomeneme podvodné telefonáty. No a chybět nebude recept z pochoutkového roku. Zaměříme se na posvícenské pečení. Co muzika? Iveta Bartošová, Michal Tučný už za chvíli a také písničky, které nestárnou. V této hodině třeba i Robbie Williams nebo Lenka Filipová. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme si dát naši pravidelnou rubriku Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Jak se připravit na bezpečný pohyb na silnici v době, kdy se už stmívá mnohem dříve, tedy v tomto podzimním a pak i zimním čase? Poradíme, na co si dát pozor, jak se oblékat, aby vás řidiči rozhodně nepřehlédli. Zveme vás tedy k poslechu dalšího dílu našeho seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu se redaktorem Arturem Kubicou.
1: Naším dnešním hostem je policejní preventista Miroslav Kolátek a pustíme se do rozboru situace, kdy jdete po silnici za tmy, protože v těchto podzimních dnech se stmívá překvapivě brzy. Chodec v tmavém oblečení není vidět a řidič si ho tak všimne až doslova na poslední chvíli. A právě v takové situaci je dobré mít na sobě reflexní prvky, které vám mohou zachránit život.
2: Zkušenosti jsou takové, že opravdu lidé mnohdy podceňují to, jak se obléct do tohoto počasí a používají velmi často tmavé zimní oblečení, které je pro řidiče hrozně špatně rozeznatelné. U toho tmavého oblečení se bavíme o 18 metrech, takže když ten chodec potom vstupuje do vozovky v místech, která k tomu nejsou určená, tak ten řidič má opravdu velmi málo času na nějakou adekvátní reakci, nepočítá s tím chodcem tam a vznikají nám potom kolizní situace.
1: Vy jste říkal 18 metrů, to je tak krátká vzdálenost, kdy si řidič ve tmě všimne někoho, že mu vešel do vozovky?
2: No má v podstatě necelou vteřinu na reakci, pokud se blíží rychlostí okolo 50 až 70 km za hodinu, což je podstatně málo. A právě proto doporučujeme při těch našich preventivních aktivitách používání reflexních doplňků i v obci mimo zákonem stanovenou povinnost mimo obec.
1: Co si představit pod pojmem reflexní prvek?
2: Je to materiál, který se odráží od zdroje světla až na vzdálenost 200 metrů. A naštěstí žijeme dneska v době, kdy mnoho výrobců oblečení a doplňků zapracovává tento materiál v rámci designu právě do svých výrobků, ať už to jsou tašky, kabelky, batohy, ať už to jsou boty, kalhoty, případně bundy.
1: On je vlastně podzim. Ještě není zima, ale možná to není špatný nápad na dárek třeba rodičům nebo dětem nebo někomu pod vánoční stromeček, dodat mu nebo koupit mu něco, co má reflexní prvky, zajímat se o takové věci.
2: Určitě. Dneska kromě toho, že jsou ty reflexní materiály zapracovávány do oblečení, tak je spoustu různých hezkých výrobků, které může člověk použít například na ruku nebo si to pověsit na kabelku, na školní aktovku a podobně. Děti to využívají velmi často a my dokonce v rámci těch svých preventivních aktivit často chodíme za chodci, kde s nimi komunikujeme na těch frekventovaných přechodech pro chodce, jak správně a bezpečně přecházet v tomhletom období a po takové komunikaci ty chodce obdarováváme těmi reflexními doplňky.
1: Posloucháte rozhlasový seriál Bezpečný průvodce džunglí zločinu s policejním preventistou Miroslavem Kolátkem. Já si vzpomínám, že jsem jednou jel autem a přede mnou jel na skateboardu po cestě v noci nějaký klučina, měl všechno na sobě černé, nebyl vůbec vidět a měl jsem dost štěstí, že jsem si ho všiml. Takové případy se dějí asi běžně.
2: Ano, dějí se běžně, mně se to stává taky, mně se to stává běžně z bruslaři. Ti lidé nemají na cestě co dělat a vůbec si bohužel neuvědomují, jak nebezpečné to pro ně je a že vlastně v případě střetu právě pro ně by ten střet byl fatální nebo měl fatální následky.
1: Dá se zhodnotit, na jakou vzdálenost je ten chodec vidět při použití určitých reflexních prvků?
2: Ty reflexní prvky obecně mají viditelnost až na 200 metrů. A když to srovnáme s oblečením, tak například to modré oblečení, které jsem zmínil, má viditelnost na 18 metrů a třeba bílé oblečení okolo 55 metrů, což je nesrovnatelný rozdíl oproti těm reflexům. Proto je také doporučujeme.
1: Já jdu ulicí po vozovce, protože není tam chodník. Jak ty reflexní prvky mám jít na sobě? Je umístěné.
2: Úplně ideální je, když ten reflexní prvek je umístěný na pohyblivou část těla, to znamená ruku nebo nohu, tak, aby to nezakrýval třeba batoh, kabelka, nějaká taška, protože když se ten reflexní prvek hýbe, tak je pro toho řidiče mnohem dříve rozeznatelnější a na větší vzdálenost.
1: Všichni mají mobily, je dobré ho mít rozsvícený?
2: A mobilní telefon může být rozsvícený, respektive ta jeho svítilna, pokud cestuju v noci, jdu například podél cesty, protože tam není chodník, tak ta svítilna v tom mobilu mi může pomoci. Ale zase nemít tu svítilnu namířenou do očí toho řidiče, ale spíše nějakým vhodným způsobem, aby mě zviditelnila, ale abych neoslnil toho řidiče.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnešní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A slíbila jsem také pozvání na zajímavou víkendovou akci. Už po 21. se totiž v Ostravě koná festival dřeva. A to už zítra. Návštěvníci tam uvidí sportovní dřevorubce v akci, ale připraveno je také mnoho aktivit, kterými poznají les v širších souvislostech. Akce v Bělském lese je pro veřejnost zdarma a proto už teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vítám ředitele ostravských městských lesů a zeleně Vladimíra Blahutu. Zdravím vás, pane řediteli, dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Už v úvodu jsem zmínila, že Bělský les se zítra promění v rámci festivalu dřeva. Za poslední dobou se Bělský les opravdu proměnil a více zpřístupnil lidem. Přesto bych na malou chvíli zůstala u aktuální situace. Jak na Bělský les dopadá letošní sucho a chystáte třeba i nějaká opatření na udržení vody v lese?
1: Vážená paní redaktorko, na základě historických záznamů se Bělský les v minulosti nazýval Studna. Takže již samotný název vypovídá, že to bylo území, které suchem nikdy v minulosti netrpělo a dá se říct, že to platí v současné době. Takže letošní sucho se nijak výrazněji nepodepsalo, a to negativním způsobem na zdravotním stavu zdejších porostů a ani na provedených našich jarních vysadbách. Samozřejmě otázkou zadržování vody v krajině se tak jako jiní vlastníci lesů již dlouhodobě intenzivně zabýváme, a to Bělský les nevýjímaje. Společně se statutárním městem Ostrava připravujeme v Bělském lese nový projekt výstavby mokřadu, tentokrát v těsné blízkosti ulice Antonína Brože, které by měly pojmout značné množství vody otekající právě z Bělského lesa. Ale projekty zaměřené na zadržované vody v krajině připravujeme i pro jiné lesní komplexy. Mohu jmenovat například lesní komplex Palesek nad katastrofce Stará Běla, kde by měla vzniknout kaskáda tůní a mokřadu, mělo by dojít k revitalizaci rybníka. Tež se týká lesního komplexu Březiny, který se nachází na katastru Staré Vsi nad Ondřejnici a taktéž Porubského lesoparku. Ale kromě těchto konkrétních projektů samozřejmě jako lesníci reagujeme spoustou dalších opatření na udržení vody v lese. Dlouhodobě se snažíme omezit výši těžeb, a to hlavně mýtných úmyslných těžeb. Při obnově porostu děláme pouze maloplošné zásahy. No a tyto plochy po provedení těžby i hned zalesňujeme, takže u nás žádné holiny nenajdete. Při vysadbách vysazujeme směsici odolnějších listnatých dřevin, které jsou odolnější vůči nedostatku srážek. Vysazujeme hlavně dub a buk a z jehličnatých dřevin pak něco málo borovice. Takže v minulosti hojně vysazovaný smrk při dnešní změně klimatu není v našich polohách skutečně perspektivní dřevinou.
0: Tak to jsou ty základní informace, které se týkaly letošního sucha, pane řediteli, ale pojďme k festivalu dřeva. To je akce pro celou rodinu, tak co z toho bohatého programu byste doporučil pro starší a pak i pro tu mladší generaci?
1: No tak pro starší generaci by doporučil zastavení u stanovišť s lesnickou technikou, kde se mohou seznámit s moderní mechanizací, která se v dnešní době používá jak v těžební, tak v pěstební činnosti. Mladší generaci je věnovaná, myslím, převážná část programu. Jistě bych doporučil rodičům, aby se svými dětmi navštívili stanoviště s lesní pedagogikou, kde se mohou seznámit s výukovým programem zaměřeným na environmentální výuku žáků základních škol. Stanoviště s touto tematikou najdou navštěvníci u stánku například Lesů České republiky, Biskupských lesů nebo organizace Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů. Dále bych chtěl této generaci se svými rodiči doporučit návštěvu prezentace středních odborných učilišť dřevařského směru a lesnického směru, které si myslím mohou být pro nejmladší generaci takovou inspirací při rozhodování, kam směřovat své kroky po absolvování základní školy.
0: Pane řediteli, poprosím teď už jen stručně, součástí festivalu by měly být i workshopy, tak co si lidé mohou vyzkoušet a pak ta důležitá informace, od kdy do kdy se festival dřeva zítra koná?
1: Dobře, takže v rámci tohoto workshopu střední školy si budou moci rodiče se svými dětmi osahat vlastně manuální práci se dřevem. Mohou si z připravených polotovarů vyrobit finální výrobek a ten si poté mohou odnést domů. Tyto stánky jsou v podstatě dobře vybavenou mobilní dřevařskou dílnou. Takže myslím si, že si získá tento workshop spoustu svých příznivců. No a rád bych pozval teda všechny návštěvníky zítra do Bělského lesa. Tento festival Dříví a den v lese, tato akce se koná zítra od 11 hodin dopoledne do 16.30 odpoledne.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitel ostravských městských lesů a zeleně Vladimír Blahuta. Pane řediteli, díky za pozvání na zítřejší festival dřeva a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů, ten stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu a potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví anebo peníze v hotovosti. Téma, které zaujalo i redaktorku Báru Kvapilovou.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a v pondělí si v naší rubrice také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme víc o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Barka s Julinkou pečou cukroví. Blíží se vánoční svátky. Nikdo zatím neví, že rok 1947 bude plný změn. Znovu sílí napětí mezi Čechy a Poláky a na Karvinské radnici to vře.
1: Ta zpráva, že je Rudek Kivala vrah, byla sprostá lež. V 38. byl na volně. Sotva mohl sedět ve vězení. Tady aspoň vidíš, jací Češi jsou svině zákeřné. Nejsou všichni svině, Bogdane. Komunisté chtějí s vámi postupovat společně. Domluva je přece lepší než boj. Domluva? Ústupek by to byl.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 7. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Slíbila jsem také recept na něco dobrého. V neděli nás v pochoutkovém roce čeká dokonce první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Každý týden s námi můžete péct a naučíte se tak postupně 6 oblíbených posvícenských pochoutek. Jaký bude první recept, se s mikrofonem vydal zjistit Patrik Rozehnal.
1: Ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim s Vojtou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
3: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu a pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
3: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat. A budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
0: No a první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen, třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Tak určitě poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a dovíte se víc.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Už 2 hodiny jsou otevřené volební místnosti. Jak to vypadá třeba v Zátoru na Bruntálsku? Dovíte se za chvíli. Podrobnosti přidáme v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. To protože přímo na místě v Zátoru na Bruntálsku máme reportéra. Po 16. hodině to vás ale čeká už pravidelná humoriáda a hostem té dnešní by měl být Jan Přeučil. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a také příjemný poslech. Hezký pátek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé vybírají nové komunální politiky. Na některých místech v kraji volí i do Senátu. Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka odvolit. Kopřivnice opravila sportovní halu základní školy Emila Zátopka. Zítra bude oblačno s teplotami do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Už 2 hodiny jsou otevřené volební místnosti. Kromě obecních voleb a někde i voleb do Senátu se v 6 obcích Moravskoslezského kraje koná také místní referendum. Třeba v Zátoru na Bruntálsku, je tam reportér Martin Knitl.
2: Je to jedno z 21 míst v Česku a jedno ze 3 v Moravskoslezském kraji, kde se v místním referendu rozhoduje o výstavbě větrných elektráren. Má jich tady v Zátoru vyrůst 7, 200 metrů vysokých. Obec už má dohodu se společností ČES, ale zvedla se vlna kritiky a tak by mohlo rozhodnout právě toto hlasování. Zájem je poměrně velký, voliči se u úren střídají a zatím je tady všechno bez problémů. Ze Zátoru Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Petra Pavla mrzí. Sportovní hala základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Radnice tam opravila stavební konstrukce, vyměnila podlahy, vzduchotechniku a vyrovnala stropy sádrokartonovými podhledy. Práce staly 8 milionů korun. 1 milion přispěl kraj, řekla mluvčí města Lucie Macháčková.
3: V průběhu realizace se ukázalo, že některé konstrukce a instalace vyžadují rozsáhlejší zásahy, než předpokládala projektová dokumentace, a proto se přistoupilo k rekonstrukci vzduchotechniky také v dalších 4 šatnách. Součástí projektu byla rovněž obměna vybavení, jako je sauna, výřivka, ochlazovací bazének a další prvky pro regeneraci sportovců.
0: Opavský magistrát koupil za téměř 6 milionů korun budovu v areálu fotbalového klubu FK Slavia v Kateřinkách. Objekt ve Volkrově ulici slouží jako šatny rozhodčích a dětských týmů, sociální zázemí, posilovna, kotelna a bufet. Jeho technický stav se postupně zhoršoval a další škody způsobila povodeň v roce 2024. Město s nyní se statiky a dalšími odborníky připravuje rozsah celkové představby. Náklady budou známé až po dokončení projektové dokumentace.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů. Zítra

0: V Plzeňské ulici zabírají stavební práce část jízdního pruhu a v Bémově ulici jsou kvůli úpravám veřejného osvětlení zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
4: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
3: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu

0: všedního dne.
1: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
0: Děkuji, no, to já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
1: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
0: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
1: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky a on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kuča, ale hodinky jsme hledali, a my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přeplaval se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody, já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15-letý nápad, prostě jako jsem vylez z vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou řekou, že jo, takhle si dělá nějakou řeku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
0: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra. vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
1: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

zkaz já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
2: Do nekonečna, dobře.
3: Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila. Já bych
4: děkuji.
5: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě
8: pozdravujte
4: velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že byl hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního vtipu. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, podle mě, vtedy někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je hodin? On říká, 17:30, polejím se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
11: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, myslím, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
11: speciálně dovezený z Holandska,
9: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sovák, jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučela na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídá. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem roku. Haničce, přijeli jsme do Hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak toliko panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne, takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali si srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod, a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Helgard, tamou zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia. Tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se... pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji.
4: Také děkuji.
2: Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravím.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo, halo?
4: Halo, halo.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Vičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano. Tak,
2: dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, dyť já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba, je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Za jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Podle hejtmanství zatím k volebním urnám dorazilo v regionu přibližně 12% voličů. Ve volební místnosti v centru Ostravy nefungovala elektronická občanka. 8 karvinských stromů prozradí, kolik vody zadrží a jak ochlazují okolí. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Krajský úřad tuto chvíli odhaduje volební účast okolo 12%. Lidé mohou v komunálních a senátních volbách hlasovat až do dnešní 22. hodiny, pak ještě v sobotu. V terénu jsou 4 kontrolní skupiny, které dohlíží na průběh voleb, monitorují hlasování, vybavení volebních místností nebo správnost postupu okreskových volebních komisí. Zatím nezaznamenaly žádné větší komplikace. V pečovatelském domě pro seniory ve městě Albrechtice na Krnovsku policisté šetřili podezření skupčení z hlasy voličů. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské, ale vyšetřovatelé porušení zákona nezjistili. Prokázat se před volební komisí elektronickým občanským průkazem se nepodařilo některým voličům z centra Ostravy. Podle digitální a informační agentury problém způsobilo internetové připojení v budově úřadu, kam lidé chodí volit. Agentura zároveň upozorňuje držitele e-občanky, ať se zkontrolují, jestli mají doklad čerstvě aktualizovaný.
5: Prostě mě nemohli ověřit, paní to zkoušela několikrát a byl jsem požádán, abych se domů stavil pro plastovou občanku a zkusil to potom znova. No.
6: Zážitek Michala Paděry. Problém byl podle mluvčího digitální a informační agentury Jakuba Palaty v internetovém připojení. Jiní voliči s e-občankou by ale podle Palaty mohli mít problém s aktualizacemi.
7: Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně.
6: Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Do bývalé krnovské textilky Karnula se začínají vracet zachráněné věci po požáru v roce 2017. Na obnově strojů i materiálu pracují přímo pamětníci. Do sbírky přispívají i dárci, říká bývalá vedoucí pracoviště v Karnule a pamětnice Jitka Navrátilová.
8: Ten provoz povstává z popela. V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
3: Bývalé textilce mělo vzniknout muzeum, město ale plán odsunulo po povodni v roce 2024 na neurčito. Přízemí památky bylo totiž pod vodou. Karviná označila vybrané stromy, aby ukázala, jak pomáhají městu zvládat horko, zadržovat vodu nebo čistit vzduch. Jsou mezi nimi třeba platan nebo liliovník. Celkem jde o 8 stromů označených informačními štítky, upřesnil Tomáš Trampler z magistrátu.
9: Je to například památný strom Jasan u Modrého pavilonku. V parku Božné Němcové jsme dále vybrali bůk u Loděnice. Občan se dozví jedním pohledem na cedulku, kolik stromy produkuje kyslíku, kolik vody pojme kořenový systém a podobně.
4: Počasí.
3: V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů.

0: V místech zůstaly na vozovce překážky a řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 9. října? To vše si připomeneme stručně, jasně a přehledně až do 18. hodiny. Alespoň dvě témata. Je jasné, že začaly komunální a senátní volby. Celkem 6 obcí v našem kraji se je spojilo ty volby i s místními referendy. O čem rozhodují v Kunčicích pod Ondřejníkem? Řekneme přímo z místa dění za chvíli. Prozradíme také, jaká je nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, ale ten slíbený zpravodajský souhrn dnešního dne s Petrem Hrčkou už za chvíli, tedy po písničce. Kapela Jojo Band je tady, já k tomu přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v září mírně klesla na rovných 7%. Úřady práce evidovaly přes 55 tisíc lidí bez zaměstnání, o 735 méně než v srpnu. Kraj má po Ústeckém druhou nejvyšší nezaměstnanost.

0: Česku. Nejvyšší podíl lidí bez práce zůstává na Karvinsku, nejnižší je na Frýdecku, Místecku a Opavsku. Ve 14 hodin začaly v Česku komunální volby, ve kterých lidé vybírají nové zastupitele obcí a měst. V částech Frýdecko, Místecka, Ostravska, Karvinska a Novojičínska hlasují také v senátních volbách. V 6 obcích Moravskoslezského kraje se konají rovněž místní referenda, která se týkají například větrných elektráren nebo obchodních center. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin. Zítra se bude hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Moravskoslezská nemocnice Opava začala budovat centrální urgentní příjem za 680 milionů korun. Nové pracoviště nahradí dosavadní samostatné příjmy na chirurgii a interně a má urychlit poskytování akutní péče. Nejprve nemocnice vybuduje v nástavbě 5. podlaží nový stravovací provoz a přestěhuje tam jídelnu. V uvolněných prostorách potom vznikne samotný urgentní příjem. Stavbu zaplatí evropská dotace a Moravskoslezský kraj. Hotová má být na jaře 2028. Do bývalé krnovské textilky Karnola se vracejí stroje a další materiály zachráněné po požáru v roce 2017. Na jejich obnově pracují pamětníci někdejšího provozu a do sbírky přispívají také dárci. V historickém areálu mělo vzniknout muzeum textilnictví Krnov, ale projekt po povodni v roce 2024 odložil na neurčito. Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v osmifinále MOL Cupu na hřišti pražské Sparty. Oba kluby na sebe v domácím poháru narazí po 5. za posledních 9 let. 3x postoupila Sparta, jednou Baník po vítězném penaltovém rozstřelu na Letné. V lize se týmy střetnou v neděli 18. října. Pohárový zápas bude následovat krátce poté. Úředním termínem osmifinále je středa 28. října. Přesné datum ale ještě kluby musí dohodnout.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Až do 22. hodiny budou dnes v Moravskoslezském kraji otevřené volební místnosti. Lidé ve svých obcích i městech rozhodují o složení zastupitelstev. Celkem 6 obcí v Moravskoslezském kraji spojilo ale komunální volby také s místními referendy. V Kunčicích pod Ondřejníkem navíc hlasují i v referendu, které určí, jestli mezi Beskydskými horami vyroste velký supermarket. Na místě je i náš reportér František Kuča, kterého už zdravím. Dobré odpoledne přeji.
1: Pěkný podvečer.
0: Františku, o čem tedy přesně lidé v Kunčicích pod Ondřejníkem hlasují?
1: Lidé tady mají rozhodnout, jestli obec podpoří záměr výstavby prodejny, a to včetně potřebné změny územního plánu. Společnost Penny Market si vybrala jeden ze soukromých pozemků v sousedství čerpací stanice. V současné době je to pastvina a pozemek je vedený jako plocha pro občanskou vybavenost. Majitel se stavbou souhlasí a chtěl by se společností dohodnout. Územní plán ale v Kunčicích pod Ondřejníkem brání výstavbě prodejen větších než 400 metrů čtverečních. Svým souhlasem by lidé odhlasovali výjimku pro tento konkrétní pozemek.
0: Připomeň prosím, o jak velkou stavbu by šlo?
1: Samotná prodejna by měla asi 900 metrů čtverečních, se sklady asi 1400. Společně s parkovištěm a příjezdovými cestami by šlo asi o 5000 metrů čtverečních zastavěné plochy. Prodejna by vypadala jako velká dřevostavba z CLT panelů, tedy z takového vrstveného dřeva.
0: Kde ještě lidé v Moravskoslezském kraji rozhodují také v referendech?
1: Například na Bruntálsku, tam je velkým tématem stavba větrných elektráren. O dalším postupu v souvislosti se zvažovanou stavbou větrníků lidé rozhodují v Zátoru, Horním Benešově a Starých Hřminovech. V Horním Benešově se navíc také hlasuje o souhlasu se stavbou splyňovací jednotky odpadů. Litultovice na Opavsku, tam jde o těžbu kamene v lomu, a v Sedlnicích na Novojičínsku se lidé vyjadřují k plánu výstavby fotovoltaické elektrárny.
0: Františku, vraťme se ještě ke komunálním volbám. Jaká je v kraji prozatím účast?
1: Zatím je to 12% podle krajských úředníků, kteří kontrolují, jestli je vše v pořádku. Například v Karviné je ale účast nižší, asi 10%, v tamních senátních volbách jen něco přes 9% a v Opavě je to okolo 13%. Tady v Kunčicích pod Ondřejníkem, v tom jednom ze dvou okrsků, to bylo teď okolo 20%. Jinak připomenu, že volební místnosti se dnes uzavřou ve 22 hodin, zítra budou otevřené od 8 do 14 hodin.
0: Říká na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Já děkuji za všechny informace a loučím se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. A breathless drive on a downtown street.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji, a to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Přidáme další aktuální téma, nezaměstnanost. Rovných 7%, taková je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. Je druhá nejvyšší ze všech krajů v republice. Za poslední měsíce počet lidí bez práce mírně snížil, a to ve všech okresech. Další podrobnosti zjišťoval Martin Knitl.
1: Po mírném stoupání nezaměstnanosti se počet evidovaných na úřadu práce snížil celkově v kraji o desetinu procentního bodu na zmiňovaných 7%. Desítky tisíc lidí ale dál v evidenci zůstávají, potvrdil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop.
2: Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě evidovala na konci září celkem 55 205 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 735 nižší než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byl vyšší o 4580 osob.
3: Pořád platí, že nejvyšší nezaměstnanost je na Karvinsku?
1: Karvinsko má nezaměstnanost 10,5%, nejvíce ze všech okresů v Česku. Na opačné straně dokonce s nižší hodnotou než celostátní průměr jsou s necelými 5% Opavsko a Frýdecko-Místecko. Celorepublikově je tedy Karvinsko na špici statistiky nezaměstnanosti. Bruntálsko na 3. místě a Ostrava je na 6. místě. Pro zajímavost, nejnižší nezaměstnanost v zemi je v Praze východ a západ shodně 1,9%.
3: My dlouhodobě sledujeme i statistiku, která sleduje šanci najít volné místo. Jak to tady v kraji vypadá?
1: Největší přetlak na pracovním trhu je v okrese Karviná, také už delší dobu. Na jedno volné místo tam připadá přes 20 nezaměstnaných v přepočtu, nejvíce v zemi. 11 uchazečů na jedno místo je na Bruntálsku. V celém kraji v průměru je to číslo nižší, zhruba 8. Ovlivňuje to hodně věcí, třeba dlouhodobá nezaměstnanost, se kterou se Moravskoslezský kraj potýká také už velmi dlouho. Ono to souvisí i s tím, kolik lidí má nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je to stále menší procento, dodává ředitel úřadu práce Petr Prokop.
2: Podporu v nezaměstnanosti nebo při zabezpečované rekvalifikaci pobíralo koncem září v Moravskoslezském kraji 12 308 uchazečů zaměstnání, to je 22,3%.
1: Takže méně než každý čtvrtý člověk bez práce.
3: Jaká je aktuální nezaměstnanost na Severní Moravě a ve Slezsku? To je téma, které ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď zpracoval Martin Knitl.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hezké odpoledne, den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a přidáme další téma dnešního dne. V krnovské Karnole je opět rušno, textilka je jednou z mála stop po kdysi silném textilním průmyslu. V roce 2017 ale vyhořela, objekt zasáhly ale také předloňské povodně. Teď tam pamětníci nosí vzorky i materiál, který se podařilo zachránit při velkém požáru.
1: To je moje srdcová záležitost. Všechny stroje, na všem jsem dělala.
2: Antonie Vychodilová mi popisuje, jaký byl její oblíbený tkalcovský stav. Jde vidět, že jste tu práci měla opravdu ráda.
1: Ano, já jsem si to vybrala a kdybych si měla vybírat znova, tak si znova vyberu tady toto. Fakt jo.
2: Ludmila Fišarová se do Karnoly vrátila po 23 letech a pracuje tady na takzvané osnově.
3: No, měla jsem z toho hruzu, dneska jsem ani v noci spát nemohla, protože jak mi včera volali, že mám přijít. No ale jo, člověk do toho vejde.
2: Pro mé laické oko to znamená, že vidím hromadu nití, které jsou tady v cívkách a z těch cívek se převádí do takových dlouhých linií za sebe. Na některých strojích jdou vidět stopy požáru. Je tady i Jitka Navrátilová, která byla kdysi vedoucí tohoto pracoviště a teď se stará o to, aby se tady různé exponáty a materiály vrátily.
4: Doslova ožívá tady ten provoz, že povstává z popela, takže tak to nějak vypadá, že by se to mohlo nějakým způsobem do toho pohledového stavu vrátit a že by to byla aspoň taková malá ukázka toho, co tady vlastně se tvořilo a dělalo.
2: Jitka Navrátilová tady musela chodit i v respirátoru a čistit věci odsazí po tom velkém požáru v roce 2017.
4: V současné době mi kolegové ještě čistí po tom požáru. To jsou hlavně tady ty pomocné materiály, ty cívky, příze a ty osnovy, které tady vlastně taky tím požárem utrpěly.
2: Chtěla by, aby v Karnole vzniklo muzeum. Plány ale odsunula povodeň v roce 2024 na neurčito. Přízemí Karnoly bylo celé pod vodou, popisuje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Přesto chceme pokračovat ve spolupráci s pamětníky a využít jejich cenné znalosti k zachování podoby a příběhu tohoto místa tak, jak si je sami pamatují.
2: Rekonstrukce bude možná až v době, kdy budou hotová i protipovodňová opatření ve městě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne, Den v kraji pokračuje. Pojďme si připomenout jeden zajímavý tip na víkend. Jaké to je usednout za volant formule? No a jak vypadá závodní monopost z bezprostřední blízkosti? Tak to si mohou vyzkoušet návštěvníci Dolních Vítkovic v Ostravě. Ode dneška až do neděle je tam k vidění závodní svět Formule 1. A přímo na místě byla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava. Petra Pivková.
1: Je to svět formulí, závodních aut, bezpečnostních prvků a simulátorů. Je tady toho opravdu hodně, je tady i hodně zájemců o to vidět, jak takovéto věci vypadají. A já jsem tady teď s paní Michálou Velíčkovou, která je jednou z organizátorek víkendové akce. Co teda lidé tady u vás uvidí a na co se mohou těšit?
2: Asi jako hlavní lákadlo jsou tady loňský a letošní monopost McLarenu, které závodí, potom jízdní simulátor, kde se lidé můžou vyzkoušet, jaké to vlastně je, projet se, soutěže o merch a potom také věci, které závodníci nosí na sobě a další věci.
1: No, my jsme se bavili před chvilkou o tom, že je to vlastně neskutečné, když se do těch vitrín člověk podívá a vidí tam jenom takové podvlíkačky. A ono to má opravdu důležitou funkci a je to vlastně velmi potřebný prvek.
2: Je to Nomex, který chrání jezdce před tím, aby neuhořeli, kdyby se jim něco cokoliv stalo a bohužel se stala třeba nějaká bouračka, tak aby to ochránilo. Nejenom samotná kombinéza, ale právě i tohle prádlo, které mají pod tím.
1: Kdybychom nalákali naše posluchače a chtěli se podívat na formule a na bezpečnostní prvky, chtěli vyzkoušet, co všechno tady máte, dokdy budete mít tady tato stanoviště otevřená?
2: Dnes jsme tady do 8 večer, zítra jsme tady od 10 do 8 a v neděli jsme tady od 10 hodin, kdy začínáme společným výběhem, který bude kopírovat závod v Singapuru, který si jede tento víkend, a končíme v 7 hodin večer.
1: Kdyby se někdo na ten běh chtěl přihlásit, tak může prostě jenom přijít a vyběhnout. Nebo je potřeba někde se zaregistrovat?
2: Není potřeba se tam registrovat, stačí jenom přijít oblečený v běžeckém a přidat se k nám.
1: Ať se všem daří, ať je hezké počasí, ať máte jen dobré zážitky.
2: Budem se na všechny návštěvníky moc těšit.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne vám všem. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, protože posloucháte Den v kraji. Přidáme také informace o počasí. Ty už má pro nás Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Marie, jak to aktuálně dnes vypadalo v kraji? Jaké počasí jsme měli?
1: Tak na obloze se honily nějaké mraky, ale bylo to zcela bez srážek, takže to počasí bylo vcelku příjemné. Co to trošičku kazilo, byl mírný jihozápadní vítr mezi 3 až 7 metry za sekundu. Na hřebenech hor byl vítr přechodně až čerstvý s narazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: A teploty?
1: Teploty se dnes vyšplhaly na toto období už poměrně příjemných 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Takový byl pátek, jaká je předpověď počasí dále pro noc a zítřek?
1: Té oblačnosti bude dále přibývat, k ráno se na Bruntásku může vyskytnout slaboučký déšť. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, vítr bude foukat i nadále mírný jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Lokálně, a to hlavně na Bruntásku a Krnovsku, se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 55 km v hodině. Zítra přes den očekáváme velkou oblačnost, lokálně s občasným deštěm. Ten bude spíše slabý. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu a k večeru bude slábnout.
0: Taková bude sobota, co neděle a pondělí?
1: Neděle bude zpočátku s velkou oblačností, která se v průběhu dne bude pozvolna protrhávat. Odpoledne se výjimečně vyskytnou přeháňky, a to hlavně na horách. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 10 až 6 stupni Celsia, nejvyšší denní mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, západní až jihozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. V pondělí bude proměnlivo, odpoledne bude oblačnosti přechodně více a lokálně se vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 7 až 3 stupni Celsia. V údolí se mohou vyskytnout přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat už jenom mezi 10 až 14 stupni Celsia a vítr bude foukat slabý, přechodně mírný, západní až severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. V úterý ráno očekáváme teploty nejčastěji mezi 5 až 1 stupněm Celsia a nejvyšší denní teploty patrně nepřesáhnou 13, ale za to bude většinou slunečno.
0: Takové počasí nás čeká v těch dalších říjnových dnech. Já za předpověď dnes děkuji Marii Glofákové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Hezký podvečer a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 9. října. Co zítra? Zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se budeme intenzivně věnovat komunálním a senátním volbám v Moravskoslezském kraji. Budeme také u sčítání jejich výsledků a od 14 hodin nabídneme speciální volební vysílání, v němž se můžete těšit na živé vstupy reportérů i analýzy expertů. Kromě toho se můžete těšit třeba zítra také na reportáž z Nového dvora na Opavsku, tamní arboretum, totiž po mnoha letech zpřístupní zapomenutý břidlicový důl, ve kterém skončila těžba zhruba před 100 lety. A ještě jedno téma. Nabídneme i sondu do poporodní péče, kterou ve Frýdku Místku organizuje místní charita. Pomáhá rodičkám ze sociálně rizikového prostředí. Zdravotní péče se tak prolíná s tou sociální a pomáhá v situacích, kdy maminky nejsou na příchod dítěte připravené materiálně ani psychicky. Více tedy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zase zítra. Dnešní den v kraji je u konce, teď ještě třeba z muziky Anna K. a po 18. hodině další pořady. Tak hezký podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Aplikace e-doklady zatím funguje během voleb bez větších potíží. Policie šetřila podezření z kupčení s hlasy voličů ve městě Albrechtice. Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. O začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží, ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí. Volební místnosti jsou otevřené už 4 hodiny. Lidé vybírají své obecní a městské zastupitele. Ve 3 okresech Moravskoslezského kraje občané volí také senátory. 6 obcí vypsalo místní referenda. Mezi nimi i Kunčice pod Ondřejníkem, odkud se hlásí reportér František Kuča.
4: Voliči tady rozhodují, zda obec podpoří záměr výstavby prodejny Penny Marketu, a to včetně potřebné změny územního plánu. Společnost si vybrala jeden ze soukromých pozemků v sousedství čerpací stanice. Ten je v současné době pastvinou a vedený jako plocha pro občanskou vybavenost. Územní plán ale brání výstavbě prodejen větších než 400 metrů čtverečních. Svým souhlasem by lidé odhlasovali výjimku pro tento konkrétní pozemek. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
2: V pečovatelském domě pro seniory ve městě Albrechtice na Krnovsku policisté prověřovali podezření z kupčení s hlasy voličů. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské ale porušení zákona nezjistili. Při několika posledních volbách se v moravskoslezském kraji objevily jednotlivé případy kupčení s hlasy. Policisté proto dohlížejí na řádný průběh komunálních voleb. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 22 hodin. Zítra se hlasuje od 8 ráno do 14 hodin. Řidičům se 23. listopadu otevře další část obchvatu Opavy. Více než 2 kilometry dlouhá přeložka silnice 1/46 propojí silnici 1/57 s Olomouckou ulicí a odvede z města část kamionové dopravy. Stavbaři nyní pokládají asfalt a dokončují kruhový objezd u Opavské ulice. Nová silnice s 5 mosty stojí bezdaně 381 milionů korun a poslouží také jako obchvat Otic. Celý silniční okruh kolem Opavy má být hotový přibližně v roce 2030.
5: Přední desky, tak ty zdobí historické.
2: O ostravské vile Grossman vyšla nová kniha. Autoři na publikaci pracovali 2 roky a čerpali mimo jiné ze stavebně historického průzkumu vily z roku 2009. Ta je po rozsáhlé rekonstrukci a od roku 2024 je přístupná veřejnosti. Podle spoluautora Tomáše Ruska je kniha rozdělená do 2 částí.
5: Přední desky, tak ty zdobí historická fotografie z 20. let minulého století. Začínáme tedy v dějinách, zpracováváme příběh vily, ale také jeho obyvatel. Pokračujeme oddílem rekonstrukce v letech 2021 až 2024, kdy vlastně je rehabilitována ta památka. No a proto na těch zadních deskách máme fotografii soudobou.
3: Počasí.
2: V noci očekáváme velkou oblačnost, kránu na Bruntálsku s možností slabého deště, teploty kolem 8 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji převládat velké množství oblačnosti, lokálně s občasným deštěm, teploty od 13 do 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 mezi 29. a 30. kilometrem ve směru na Frýdek místech stojí porouchaná dodávka. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Zelená vlna.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Dobrý den, prosíme o hudební přání. Píši nám z Městského klubu seniorů z Karviné z ulice v Áleji. Prosíme o hudební gratulaci pro naší členku. Tou dnešní oslavenkyní je paní Kristýna Baranová. 9.10. slaví své narozeniny a tak jí přejeme. Všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody za všechny. Předseda klubu Jaroslav Kempný.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další blahopřání pro dnešní oslavenkyni. Dobrý den. Prosím o písničku v pátek 9.10. Bude pro mou babičku, paní Marii Štrochovou, ke krásným narozeninám. Dnes bychom chtěli popřát k nádherným 80. narozeninám naší milované babičce a prababičce. Milá prababičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a krásných chvil strávených s rodinou. Ať tě každý den provází úsměv, pohoda a láska těch, kteří tě mají moc rádi. Všechno nejlepší k tvým krásným 80. narozeninám ti z celého srdce přejí tvoje děti, vnoučata i pravnoučata.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Milá redakce, prosíme o směs písniček O gaří idu. Bude pro našeho dědečka, pana Josefa Sikoru, který v těchto dnech slaví krásné narozeniny. Přejeme mu jen to nejlepší. Přejeme hodně zdraví, také štěstí, radost, pohodu na každém jeho kroku. Ať ho netrápí ani kolena a vůbec nic v životě. Milý dědečku, připíjíme na tvé zdraví a těšíme se na setkání. Máme tě všichni moc rádi, tvá velká rodina.

0: A ještě bych ráda připomněla, že zítra, tedy v sobotu 10. října ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava po uzavření volebních místností pro vás budeme mít volební speciál. Informace o průběhu sčítání hlasů a poté i o tom, jak dopadly komunální a senátní volby v našem regionu. Informace, komentáře politologa Lukáše Vomlely i reakce samotných lídrů kandidátek i senátních kandidátů na to, jak volby dopadly. Poslouchejte od 14 hodin až do 22 hodin volební speciál Českého rozhlasu Ostrava. Písemná přání z hudební pošty tak předáme v neděli v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
3: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík. Muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Štefan a Sára. Gratulujeme všem nositelům těchto jmén. Mužské křestní jméno Štefan je variantou jména Štěpán, pocházející z řečtiny. Zatímco jméno Štefan je oblíbeno především u našich slovenských sousedů, u nás častěji užíváme verzi Štěpán. Významní nositelé jsou například operní pěvec, tenor slovenského původu, žijící v Praze, Štefan Margita, narodil se 3. srpna roku 1956 v Košicích, též manžel petřkovické rodačky Hanky Zagorové, a to v letech 1992 až 2022. Dále slovenský herec, pedagog i politik Štefan Květík, herigonkář Štefan Kubačák z Turzovky nebo zpěvák Štefan Pčelár, finalista Superstar 2013. Dnes má vedle Štefana svátek také Sára. Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Vykládá se jako kněžna nebo znešená žena, urozená paní. Toto prastaré jméno nalezneme již v Bibli. A co významné nositelky jména? Například biblická postava Sára, manželka Abraháma. Z bližší doby z Ameriky jazzová zpěvačka Sarah Louis Vaughan a herečka Sarah Jessica Parker. Francouzská herečka Sarah Bernhardtová. Od nás fotografka Sára Soutková, rodným jménem Šárka Směšná. Nebo zpěvačka Sára Kokešová, několikanásobná finalistka soutěže zpěváčků, původem z Kozlovic. Poslechněme si Sárku Kokešovou ve svadební písni Mamičko, mamičko. Ve studiové nahrávce z března roku 2013 doprovází cimbalová muzika Valašský vojvoda.

všem Štefanům a Sárám k svátku i našim posluchačům zpívala v době nahrávání roku 2013 tehdy 13-letá Sárka Kukešová, hrála cimbalová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic. Včera 8. října byl významný den, památný den sokolstva. Je též připomínkou událostí roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Němec Reinhard Heydrich už v září roku 1941 nechal několik sokolských představitelů popravit. Takzvané konečné uspořádání se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října téhož roku při akci Sokol, kdy německé gestapo zatýkalo všechny sokolské představitele z ústředí žup i větších jednot. Až 1500 Sokolů bylo pak mučeno, vězněno a deportováno do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi, kde většina Sokolů zemřela. Česká obec sokolská byla rozpuštěna a její majetek byl úředně zabaven. Mimochodem v Ostravě působil pod hlavičkou Sokola folklorní soubor Odra a také v hlavním městě Francie v Paříži funguje sokolská obec Sokol Paris, která dodnes pořádá v Paříži svatováclavské slavnosti. Roku 2023 oslavil v listopadu Sokol Paris 130 let svého trvání. A vždy 16. února si připomínáme výročí založení Sokola Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fignerem, dnes pod názvem Česká obec sokolská. Sokolská organizace byla založena v roce 1862 a patří k nejstarším spolkům v České republice. Navíc bájný pták Sokol figuruje v nejedné moravské a slezské lidové písni. Z bohaté rozhlasové fonotéky vybíráme archivní snímek z října roku 1978. Milostnou píseň ze Strážnice Letěl sokol a letěl. V úpravě Jana Rokity seniora zpívá Jan Můčka senior, hraje cimbalová muzika Technik s primášem Mirkem Lostou.

Dnes v pátek 9. října máme Světový den pošty, výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Ve Světový den pošty, který též připomíná počátky komunikace na větší vzdálenosti, se ve světě konají různé akce s poštou a doručováním spojené. Vydávají se speciální poštovní známky. V kalendáriu přinášíme portréty významných osobností z uměleckého světa. Dne 9. října roku 1929 se narodil v Ivančicích u Brna náš vynikající herec i bavič Vladimír Menšík. Do hereckého nebe odešel Menšík 29. května roku 1988 v Brně. Také 9. října, ovšem roku 1940, se narodil v anglickém Liverpoolu zpěvák, kytarista, skladatel ze skupiny Beatles John Lennon. Byl bohužel zastřelen 8. prosince roku 1980 v New Yorku u svého bydliště domu Dakota, poblíž Central Parku. Dnes si připomínáme Johnovi nedožité 86. Zhodou okolností druhý syn Johna Lennona, Sean Lennon, se narodil také 9. října, ale roku 1975. Dnes oslavuje Sean Lennon své 51. Od žánru folklorismu se lehce odkloníme a vrátíme se do 60. let minulého století, kdy Beatles natočili píseň Norwegian Wood, norské dřevo, v roku 1965 vydali na svém 6. albu Rubber Soul. Z velké části složil John Lennon, který solově zpívá a doprovází se na kytaru. Slyšíme jemné názvuky etnické hudby, které dotváří zvuk indického sitáru George Harrisona, jinak kytaristy a zpěváka skupiny Beatles, který už také není bohužel mezi námi.

Zpíval a na kytaru hrál John Lennon z Beatles, názvuky etnické hudby dotvářel s indickým sitárem George Harrison. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je ve studiu Zdeněk Tofel. Máme pro vás pozvánku do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, kde začíná zítra 10. října výstava Úroda z polí, zahrad a sadů. Potrvá do neděle 18. října, vždy od 9 do 16 hodin. Výstava představuje ve dvou rovinách plodiny zemědělství z minulosti a ze současnosti. Pravidelně jsou k vidění odrůdy ovoce a okopanin, které byly v minulosti pěstovány nejen na Valašsku. Tyto odrůdy a další zajímavosti může návštěvník přímo na místě srovnat s odrůdami současnými, které v poslední době dobývají český zemědělský trh. Většina vystavených vzorků plodin ze skupiny tzv. Starých odrůd jsou pěstovány v areálu Valašské dědiny v rámci problematiky zachování starých a krajových odrůd zemědělských plodin. Více najdete na webu muzea www.nmvp.cz. Poslechněme si milostnou píseň Z večera jabluňku sadila v podání Nadí Urbáškové. V době nahrávání v naší S1 v lednu 1991 ještě Naděždy Válíkové. Na cimbál doprovází Jan Rokita senior.

Ostravském folklorním kalendáři ještě uvedeme dvě významné osobnosti. V neděli 11. října bude mít 32. narozeniny houslista i violista Jan Šošola, koncertní mistr orchestru opery Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, bývalý primáš Beskydského folklorního orchestru, též zapálený folklorista, obdivující především romskou hudbu, domácí, ale i slovenskou, maďarskou, kterou dnes prezentuje jako primáš Nota Bandu z Brna. Gratulovat budeme Honzovi až v neděli. Dobré zdraví, rychlé prsty a pevný smyk. Jan Šošola je též primášem cymbalové muziky Konopian, hraje příležitostně s opavskými Giňovci, vystupuje a natáčí jako houslista i violista s dalšími kapelami. Jen dodám, že oba Honzovi rodiče známe co by vynikající muzikanty. Maminka Marcela, hoboistka opavského divadla, a otec Jiří Crha, bývalý koncertní mistr orchestru Slezského divadla v Opavě a primáš ostravského techniku. Poslechněme si slovácký verbuňk Keď sem kosil, prvně v moravském nářečí i harmonizaci a pak v maďarštině s rozšířenou harmonií. Zpěvák Tomáš Koláček k tomu dodává. Původně jde o tradiční maďarskou píseň Maďar Nóta. Autorem nápěv je Kutor Fénec. Obsahově nostalgickým ohlédnutím za mládím a láskou vyzdvihuje tradice a půvab dívek z města Simongát se skládanými sukněmi jako znakem jejich identity. Vypravěč vzpomíná na svou starou lásku a vyjadřuje obdiv jediné dívce, jejíž ztráty lituje, a přirovnává ji k jemné pivoňce, kterou by chtěl mít stále u sebe na svém klobouku. Hraje Nota Band s primášem a nedělním oslavencem Janem Šošolou.

Další osobností je nenápadná půvabná žena Vladislava Hrubešová z Valašska, primáška cymbálové muziky Kotár z Rožnova pod Radoštěm. Vlaďka Hrubešová, která bude mít v úterý 13. října narozeniny, je výborná houslistka. Ale známe ji též jako odbornici na valašské lidové kroje. Umí ušít nejeden kroj, ale kroje také umí rekonstruovat. Věnuje se též pracovním oděvům a historickým vojenským uniformám. Nebo šije ručně na zakázku podle individuálních návrhů. K narozeninám ti, Vlaďko, dopředu gratulovat nebudeme, ale můžeme si tvou pevnou ruku ve všech uvedených oborech od houslí k šití přát na pořád. Závěrem kalendária si poslechneme titul Když jsem já šel přes hory v podání Kláry Blaškové a Karla Petružely. Hraje cymbálová muzika Kotár s primáškou Vlaďkou Hrubešovou. Hudební úprava je od kontráše a basisty Jana Maliny. Pěkný říjnový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Lidé z aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci. Voliči ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dostali chybně vytištěné hlasovací lístky. Kopřivnice opravila sportovní halu základní školy Emila Zátopka. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
2: Část voličů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dostala chybné hlasovací lístky pro komunální volby. Na jedné straně jsou kandidáti z obce, na druhé ale kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by lidé takový lístek použili, jejich hlas by byl neplatný. Správné lístky jsou k dispozici přímo ve volebních místnostech a komise na chybu voliče upozorňují. Nesprávné hlasovací lístky dostali také někteří lidé v Ostravské Porubě. Sportovní hala základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Radnice tam opravila stavební konstrukce, vyměnila podlahy, vzduchotechniku a vyrovnala stropy sádrokartonovými podhledy. Práce staly 8 milionů korun. 1 milion přispěl kraj, řekla mluvčí města Lucie Macháčková.
5: V průběhu realizace se ukázalo, že některé konstrukce a instalace vyžadují rozsáhlejší zásahy, než předpokládala projektová dokumentace, a proto se přistoupilo k rekonstrukci vzduchotechniky také v dalších 4 šatnách. Součástí projektu byla rovněž obměna vybavení, jako je sauna, výřivka, ochlazovací bazének a další prvky pro regeneraci sportovců.
2: O ostravské vile Grossman vyšla nová kniha. Autoři na publikaci pracovali 2 roky a čerpali mimo jiné ze stavebně historického průzkumu vily z roku 2009. Ta je po rozsáhlé rekonstrukci a od roku 2024 je přístupná veřejnosti.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freunden Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was hat ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jenom zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu také vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo divadlo, das Švanda-Theater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Deutsche, viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen zum Beispiel im Theater sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů přeji knize. Sousedé.
1: Jubileum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht einrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Veliki Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtlí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh. Stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu. Už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léku a už to je nemoc?
17: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polifarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v

0: Letě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestaly vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
1: Vesele a zdravě.
2: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
3: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
2: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
3: To je důležitá informace. Hmm. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Hmm. Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
2: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
3: Ještě jednou název toho centra?
2: Je to centrum, je to většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
3: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
1: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové dva léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídlem. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky. Tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod
0: kouknou,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli
1: no.
0: To nebylo v seznamu. Mm. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak, na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazený hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
0: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
2: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrat D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
0: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léku.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex jeden ráno, jeden večer. Sortis jeden večer. Pregabalin jeden ráno, dva večer. Furoneze jeden ráno, obden. Allopurinol jeden ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Boxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodulan a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajdamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak.
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují 3 případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitosti zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body, a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka. Teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru. Zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov. Na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski, tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je, obchody v Praze.
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižuterii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků.

0: hrobků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
1: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
2: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tedy žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
3: V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
1: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
2: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
1: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
2: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sodnodraselného skla.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovsky si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski & Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovsky byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovsky bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamu nebo polodrahokamu. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my ji dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takové to nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak tu máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterními kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět anebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
2: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
3: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem od couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
1: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led, odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti, mohl sloužit jako talisman, antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se svarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
2: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk? Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
4: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
5: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarevný.
2: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
5: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru a taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časti. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
1: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 000 lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci 4. a 5. generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Swarovski, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Swarovski na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
2: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale, jako všude jinde v České republice, už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
3: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
4: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, usudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
3: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
5: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby, takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
3: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
6: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
3: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
1: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
7: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje, a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, abyste dokázali samostatně zhodnotit.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déště nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to pokaždé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A brzy říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znamenko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé

0: Jde dojít k takovému omylu, ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkoumá je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána Promery z H, tři tečky, Lu, což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý po krvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil. Vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
4: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
2: Vy uhněte, nebo...
4: Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
2: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhožto důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
4: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady. O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
2: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
3: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a snadnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsící mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější. Konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka Ouf Legenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blanka G. Blanka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blanka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem vlajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy ten lesen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli, do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji. Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičema, cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejit ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého
1: ne,
0: počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal, tam to bylo nejlepší.
0: Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře, no. Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, takže se nebylo to jaký, no.
0: Jo, ale prostě vy, no.
1: A bylo to všechno good.
0: No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si jdu hnedka bovovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco bílé.

0: to léto jako moc nezbožňu, no.
1: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety. Tak jo. A shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, protože měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak. Já zimu nemám ráda, jediné léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Pojďte to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že jo, děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla. Nebyla.
0: A toužila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěje.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za pro to teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?

0: to by si vybrala. No, jedině teplo.
1: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky, no, kterou zemi?
0: No, tak třeba do té Ameriky, no.
1: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
0: Ano, ano, ano, no, to jo.
1: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
0: Ano, ano, no, no, tak bohužel, se někam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
1: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
0: No, no.
1: Neplánujete tak něco takového menšího?
0: Ne, ne. My obě dvě nejsme tam dobře, sestra upadla, hodně to tady bojí.
1: Jo, s tím
0: tady
1: chozením.
0: Já jsem se ptala, když jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Já jsem to nešťastná, no. Já taky tak to jako vím.
1: Tak
0: ráda bych někam.
1: Věřím, věřím, věřím. No, no, někam se no, vypravit. Tak aspoň no, budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná ano teď tu sluneční sezónu, jo?
0: No, no, no, to jo.
1: Na druhé polokouli.
0: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
1: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
0: Taky, naslyšenou.
1: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička Prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: takže na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tady, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme
0: nádhera.
1: Možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mně splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení. A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu a už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že... Jinak... No.
1: Ano.
0: Povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili, leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé, tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a zbyly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě to, určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. Děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v Hrdlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Uh-huh.
1: V Řecku a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo?
0: Uh-huh.
1: No, přes den jakž takž. Ona tam se mnou byla i manželka, jo?
0: Uh-huh.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové soupravy a to, protože v noci... Tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase Řečci třeba v září už se nekoupou v moři, jo.
0: Na ně už je zima, no.
1: Evropaní, my,
0: ano, my ano, to je pravda.
1: No, takže tak... Takže já jsem večer ležel, já jsem měl na sobě třeba dvě pyžama, tepláky, hlavu jsem měl omotanou froté ručníkem, jak to tam bylo chladný večer, jo. Ono, tam jak jsme spali u té paní, tak ona vždycky dlouho někde courala po takových večer podnikách, myslím, a potom v posteli ona měla elektrickou podušku.
0: Tak se zahřála, jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda měli zabublání večer, jo, v nějakých tehle, ale potom se to rozjelo. Pak teda vede byly hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly a do toho bílýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní a to bylo, když jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo dolů, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli načucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrná od krve mé, jo? Načucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospůdek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospůdky vůbec, prostě tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl racho třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny a i dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakých mrazů, já nevím, jestli to tělo... by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najest a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo, No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těle, že jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najes a tak, jo, protože...
0: No a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratra v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No.
1: Ale pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale...
0: Nechce se vám na to, že je to daleko, jo, nebo...
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují o ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: jo.
1: No, takže, no, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale tak, ale já radši ne, já radši budu tady.
0: Už úplně už nemusíte nebo nechcete tyhle ty dálky zkrátka.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo. A když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečeném. A i v té Austrálii. No tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo? Tak to je asi pro ně zima, že jo?
0: No, to tak, je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo? Ale... No, tak si to vždycky povykládáme, jo, a takhle, ono, nahoře, tady u nás, my nikam nejezdíme, ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo, na to prostě, a kotekom 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo.
0: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo.
1: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže,
0: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, prosím, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu, chtěla bych říct, že se mi poštěstilo,
0: no.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si tak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá. A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe a oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku, Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo? Třeba
0: ano,
1: pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Mm-hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krása.
0: To se vám líbilo
1: tam,
0: víc.
1: Jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli též týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady ti s těma pérama. S
0: byli
1: těma,
0: jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: Tak to je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Podpisal jste ho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám, nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piráně, lovit ty piráně, potom v těch vodách takový ti malí krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém, teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrozu z pavouků.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mně už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím, Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo, to je šok
1: vždycky. V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko.
0: Ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní Soňo, taky moc děkuju. No. Jsem ráda, že jste povyprávěla, jak jste si to užila a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí.
0: Ano.
1: Jsme si ho užili, ale
0: uvidíme,
1: nic se nedá
0: dělat. Jak to bude vypadat.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislý, že mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 53, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, co bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, budeš dělat jenom místo předsedu. A tak, no, tak to bylo, ale tím se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na něj bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda to cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, oni říkali, ne, je rodinné příslušení, no tak jsem se vožnil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho teda, když poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo na zdraví, tak on vždycky říkal na zdraží. Ale tak to je tak vedlejší. No ale důležitý je, že ho poprosil, a tak přes celou Francii na Mont Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ti odboráři, že nám prováděli různý výlety. No, jediné, co mě donušili sněz půl rajčety, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co dávají stolky ke stolování, jako no. A jinak jsou dalších, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve včelárnama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to užili. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: No, tak na Kubě bych to snesl. Tam je stála teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, to, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale takže říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili. Stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za to užili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd a písnička Franky Louhán krátce po půlnoci a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejší zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Uh-huh. Se třeba rokama jsme byli na Korfu. Uh-huh. Jsem věnoval manželce 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají a tak. Nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobuse.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hradní zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. Mm-hmm. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někdy ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. To už sledoval ten Tokio Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat.
0: Našemu
1: dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky a všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, tak ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, paní, jak ji naštveš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Fera byla teď na Sardinii, tak uh-huh. nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Uh-huh. Dělu, tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a mě

0: Jo, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. A i vzhledem k tomu stylu života a to vám všeli dobře, doma nejlíp, vždycky říkám.
1: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
0: Vyjet a vrátit se.
1: Jo, ale neměnil byste na pár let.
0: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Kanárské.
1: Ano.
0: Která podívá, to je můj sen. No.
1: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub a užijete tam klidně
0: i zimní ještě týden. Ještě na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
1: Ano, baťoch na záda a na tury.
0: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
1: No tak to je pěkný.
0: Oni, já pan, vy jste nezmaří. ještě loziju po těch hlanách jako...
1: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
0: No když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
1: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
0: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratila, dlouho se nebyla v
1: tom poradu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
0: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
1: Aby došlo na všechny, přesně jo. Tak.
0: Tak vám děkuji, že jste mě vzala.
1: Já děkuji za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
0: A i vy, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

na mejdan.

0: Cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Já chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestu. Itinerář nějakej.
1: Odkud
2: no.
1: Kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, jsme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližej itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak.
2: Já
1: ale pozor,
2: taky
1: v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou
2: takový
1: zkušenost?
2: Namíbi, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbi, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně jo, levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako kde jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam dopravu, když člověk neví kam má, je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3/4 hodiny aspoň.
1: No, když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak
2: bylo,
1: dlouho?
2: No, a tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje, než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši severnější, jak doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu, jsme byli vlastně druhý Běloší, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. Byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano,
2: prostě,
1: ano.
2: No, úžasný ano. Lidi, prostě úžasný.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc ano. Vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky do bodu
2: přesně.
1: A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: A tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla,
1: žlutou zimnici tu dokonce vyžadují důležitá. Průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě, jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschledanou.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
5: Byl to Shane.
6: Byl to Shane.
4: Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit

0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako léna. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jirduško, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo,
1: tak cestujete. Tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky teda zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat dřeve na zimu a starce.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči, no.
1: Vy jste skvělá, ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Tak jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hřebu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne, ne, ne.
0: Pak zase vy a opačně, ne. No, zkrátka.
1: Ne, ne, ne, ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši výstřední je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která cestovala víc, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám chtějí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ano. Ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocí. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý může, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kormy už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují teplíčka.
0: Ano, ano, ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplně tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, oně to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No,
0: ale
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitoško, co bych tam dělala v tomhle věku, abych se plazala po nějakých pyramidách?
0: No, koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já mě poslouchám.
0: No,
1: ano,
0: a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a provětrá program, aby se to malinko oživilo zase jinak a tak.
1: Jo, a ještě prosím, že teda můžu. Pozdravila jsem všechny ponocníčky a ještě bych teda s speciálně mojí kamarádku Dagmar, která vede jezdecký klub Karštejn.
0: Dobře.
1: Která mi tady topí a jsem u ní v těch teplých krejích.
0: Ano, ano, moc si to tam užijte, přeju vám krásný víkend.
1: Tak jo, taky a vám hezký vysílání, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji moc krát.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji. Taky zdravíme do Karlštejna, kde je krásně určitě i v zimě. Tak a co nás čeká teď? Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze Strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauricius. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauricius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky, měl jsem na to asi 80 tisíc.
0: No krása.
1: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu. Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem. A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
0: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
1: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
0: Ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauricius nebo Kuba teda?
1: Tak Kuba byla první.
0: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauricius, nebo chystáte se, jo?
1: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď tam se mnou, jistě bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
0: No věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
1: tak ona
0: spolu vyletěli na výlet? Cože je?
1: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno,
0: no,
1: ale tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát. To bylo už taky celá řada let. Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
0: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
0: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
1: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
0: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
1: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší. A já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
0: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
1: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
0: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký taky víkend. Naslyšenou,
1: krásný Milane. Večer, hezkou noc.
0: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, Tuško, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, já, ano. No.
1: Já to chci u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: Je, no.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, Jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to, ale zároveň ten jsem mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavy, určitě poslouchá, protože jsem mě říkal, že budu volat. Nejkrásnější moderní hlas i tu štivu těšelí.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio, všechny moderátory, všechny, co tam je, pozdravuju všechny a já se někdy vozdu a přeju vám.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo? No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zahoděl, ale se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně, hodně zdraví. A to je všechno.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova Kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, páteční, sobotní, víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová a přeji vám vydařený víkend podle vašich představ. Samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak, pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc. A budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na Národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale on říkal, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodne potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor. Tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě vemazele, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se vám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se poznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol.
3: Copak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.

0: vidíš to.
1: Ale...
0: No, ale co, ale? Co se ti zase nelíbí?
1: Podívej se, Ludo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
0: Jak to?
1: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
0: Ale zamiloval, prosím.
1: No koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
0: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
1: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
0: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
1: A tak ona už má nápadníka.
0: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s floutkem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
1: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví.
0: Dovolno to.
1: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna. Má úcta.
2: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
3: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
2: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
4: Pane nadporučíku, nižší šel, že musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
5: Ale pane plukovníku, ten pes...
4: Patří mě! To je můj lux. Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Silverhut ztratil stájový pinč?
5: Nečetl.
4: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
5: Ujišťuji vás, že po druhé.
4: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
6: Byly svedeny úporné boje u Mezilaborce.
7: No jo, tak to
6: jo,
7: to je takové.
4: Švejku! Vy jste ukrad psa!
6: Já ho neukrad.
5: Ale věděl jste, že je kradený.
6: To jsem věděl.
5: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
6: Abych vám udělal radost.
5: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
6: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
5: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
6: Pane oberlejtnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.

0: je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Majstr, můj činvány, zagrajem rumbičku, Evropa volájeť. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Я просим, кушав. Маєте балалайчоки на калафунте ми.
4: Да-да, ми із восчиці хорошні, ростокошні, голубчиці мої. Маєте фукательні воловини приправені. Да-да, спасибо, да-да. А мій рудоармієць ростокошний із восчик мой хорошний, що фукає до ти каналізація. Каналізація фунгує.
3: Pekno, pekno. O, šaljapa z hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vitečný, oba.
3: Zagrajeme rumbičku, jako donský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, ale psoglavečnou, psoglavečnou.
3: Já daju nastupu, prosím, aby všichni byli připraveni a dobře na mne pozírali, da? Prosím, připraveni všichni, ještě více připraveni, teď nejvíc připraveni. Pohov.
4: Da, ještě k pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztryská liš 3 gramofon.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé stali strá. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už neduhem rady neví, zvolá si lékaře do žezeří.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví,
4: oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět,
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku JZD Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušili, jo? Ne, ne.
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hegla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal o nějakým autu, jo a Adina mě do toho hned skočila, vy jedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem s ní šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane Beníši? Smíli se ptát.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: Což zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají.
3: Protože já to jsem... víte, to roste ta pověst. Jasně. A já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím. A krásnou zkušenost. Takový zkušeností jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková morik, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to, se svatíkem ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu. A také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej, jsi mraši rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkáš, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane Vedo, co hledáte, Vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelna dělá tak otoka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádnej kluk, tak ti gratuluji. No ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna v řízně a rázně a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím a ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno si rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal, já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
15: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
15: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně a když to udělám, tak jsem surovec.
15: Protože ty neznáš jinej trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
15: No pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No
15: dobro,
3: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo
15: a
3: dvakrát.
15: A teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ricpic a vám to bude trvat zase nejmín týden, než se zase smíříte.
2: Rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mi rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.
2: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
5: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macac. Macac.
6: Vy jste pan Hansen?
5: Ja, Hans Endmeier.
6: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
5: Schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
6: Ja.
5: Sie sind jung und schön. Mm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
6: Cože, Elite?
5: Ja, ich muss sie begegnen.
6: A vy myslíte tohle?
5: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
6: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
5: Ženskou?
6: Tak to nebude problém.
5: Hm? Kein Problem? Oh.
2: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
7: Dobrý den.
8: Dobrý.
7: Máte tady volno?
8: Zdá se.
7: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
8: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
7: Ano. Takže tu je volno.
8: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
7: Ano, děkuju. Já jenom ví, jestli si mohu přisednout.
8: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
7: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
8: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
7: Děkuju za pozvání.
8: Prosím.
7: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
8: No, já si spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
7: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
8: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
7: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
8: Černou kroniku.
7: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
8: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
7: No, vidíte, to a to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
8: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
7: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. Tak kolik let byste mě odhadoval?
8: Na 5.
7: Prosím?
8: Nepodmíněně.
7: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všemožným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
8: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
7: No, ten má pochopení.
8: Pochopení?
7: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
8: Přednostní právo? Proč nás to na vás opravdu muži tak letí?
7: Vy mi to nevěříte, vidíte?
8: No, dost těžko.
7: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoňně dívá.
8: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo, to je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
9: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
8: A přeskočilo ti.
9: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
7: Bohužel, zítra to nepůjde.
9: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
7: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
9: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
7: Zkuste to v pondělí.
9: Ano, pondělí.
8: Poslechni, Ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
10: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
8: A proč právě u ní?
10: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
8: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
2: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
1: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Já jsem si tě kdy brala.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
2: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na nosu. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
2: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
2: No jo, to
3: na co to je?
2: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
2: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekou otrávit. Já se teda ale opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
2: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
2: No.
3: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
2: ano.
3: Ne?
2: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
2: Já jsem. Tohle?
3: Šesto roku.
2: Jo. Ano.
3: Osmý, rozumíš?
2: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
2: Ne, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
2: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
2: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že je asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
2: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
2: No, jdou
3: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
2: Hele.
3: Co?
2: To
3: tady v žádném případě, miláčku.
2: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
2: Legrý bací máš?
3: Jo, mám.
2: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
2: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
2: Jak to já?
3: Jistě.
2: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
2: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
2: Tak si jsi z ty ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
2: to
3: tak laskava, já mám přece paměť.
2: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje? Nic
2: nejesem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
2: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
2: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
2: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.